I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Pane přátelé, já se s tím nebudu párat a rovnou, abych ta řekl, se do toho pustím přímo na plné pecky, že ano, zde upozorním na to, že někteří lidé také mají nějakého svého koníčka. Přátelé, jsou to koníčci různí, teda lidé také, že ano. Například někteří sbírají nebo přímo trhají po lescích houby, trhají přímo prašivky třeba, poněvadž se v tom vyznají. A jiní zase trhají větve ze stromů, nebo klacky nosejí domů a pak z toho dělají samorosty, že ano, tím, že to pomalujou lakem. A někteří zase výtečníci jsou takoví, že přímo odtrhávají jelenům parohy z hlavy, aby si je potom mohli nasadit sobě na svoje hlavy, respektive přímo na svoje myslivny. Jsou ovšem také sadisti, kteří, nebojím se to tak nazvat, že ano, kteří pěstují přímo stromy. V sadech teda. Jsou to velmi slušní lidé, ano, protože, a vůbec, ano, ale jsou také ti, kteří nás obšťastňují svými krabicemi z motýly, které nazbírali ve vzduchu. Přidělali si je do krabic a dělají výstavy. Jsou ti, kteří, ale je jich taky hodně, a to by bylo, a nebudu mě jmenovat všechny. Jenom bych chtěl, nechtěl zapomenout na ty, kteří také chovají včely. Vážení přátelé, já bych jim přímo poradil, těm dobrodruhům, kteří se do toho pustí, jak na to. No tak jak na, vážení přátelé. Téma dnešní přednášky zní, jak chovat včely. Vážení přátelé, jak na to? Nejprve se porozhlédneme, zdali nám neulítly včely. Počkejte, nechte toho. Nejprve se porozhlédneme, jak bychom to udělali, aby jsme mohli chovat včely. Včely chováme asi tak, že vezmeme jednu včelu, ano, koupíme si ji za 30 haléřů, že? A vrhneme se s ní do úlu. Včely jsou nám velmi vděčné, že je chováme. Ano, včely můžeme, kde takové včely umístíme? Přátelé, nejlépe je umístit včely někde, kde bychom k ním mohli nejbliže, třeba ve svém pokoji, kde k mrškám, včelkám můžeme přímo na zavolání, nebo respektivně přímo na zabzučení. Přátelé, máme radost, že máme doma včely, ale někdy se nám stane, nechci malovat na zeď, ale stane se nám, že některá mrška včelka, taková nějaká trajdalka nebo co, po nocích taky vy nejradši, a pak ještě ze zoufalství nám vlepí žihadel. Co s takovouhle mrškou dělat? No podívejte se, nezbývá nic jiného, než ji potrestat. Jak trestáme tyhle mršky? No podívejte se, vezmeme si rákosku, žano. To jsem si spal s dětma zase. Ale co se týče včely, naopak se snažíme zjistit, která by to mohla být. Takže přátelé, to musíme být trošku filutové, žano. Bude to asi ta, které chybí žihadélko. Jak to zjistíme? Přátelé, každý z nás jistě oplývá doma baterkou. Že vezmeme tuto baterku, žano, a svítíme si do úlu, která mrška by to mohla, vystrčíme tam celou svoji hlavičku, žano, abychom žádnou mršku nevynechali. Mrška to bude, kterou hlavička naše, kterou bohužel nemůžeme vytáhnout zpátky z úlu. Páč je několikanásobně větší než množství kapaliny. Jo, to jsem si plete do toho Archimedes. Vážení přátelé, odcházíme s hlavou v pejru, odcházíme s hlavou v úlu na pohotovost, aby nám řekli, co máme dělat. No tak, ovšem nemůžeme projít dveřmi s úlem, úl nás tíží, že ano. Vracíme se na původní stanoviště, bereme do ruky telefonní přístroj, strčíme si jej do úlu a zavoláme přímo na pohotovost, aby lékař sám nám mohl říci, kolik uhodilo. Přátelé, kolik asi tak může uhodit? To už je jedno, že ano. Třeba 12, 30 nebo 12, 30 jsem chtěl říct, že ano. Prostě půl jedný. A 5 minut třeba. No a vážení přátelé, jestliže zemřeme, budiš nám ponaučením, aby jsme to víckrát nedělali a žádný včelici nezařizovali. To nebudeme přece takový blázni. Ale zase na druhou stranu bude již nám zadosti učiněním, že včelky, které, včelka, včelku, která nás bodla, čeká jenom a jenom smrt. Vážení přátelé, tady moudrost přírody nám přispěchala se svojí pomocí. Její pomoc je zároveň její pomstou vůči nám. Čili díky přírodě v tomto blaženém okamžiku. Vážení přátelé, já nechci zapomenout na rybičky. Já vám to řeknu rovnou. Takový háček, to má svůj háček, přátelé. Rybička, která se zakousne do domnělé žížaly, zakousne se také přímo do háčku. To je tak roztomilá situace, to nemůžu vypovědět, to musím přímo vyspívat.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

jsem byl jít jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mimo to vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

špujík. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice. Jako když vystřelíš z ručnice.

tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat,

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Karle, styďte se. Máte slovo.
1: Ano, vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec. A za co se stydím nejvíc?
0: Karle, nestýďte se.
1: Děvkař.
0: Karle, styďte se.
1: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi, mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
0: Ojo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe. Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
1: No jo, ale jak?
0: Jak, Karle? Tak si přehrajem celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand, to k vám patří.
1: Ale to se nechte toho, jo.
0: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy, kam jdete?
1: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
0: No tak to každý, no, máte po té hygieně. Kam jdete?
1: No na snídani.
0: Ale kam?
1: No do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. Pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? No, co?
1: Ne, já bych prosil minerálku.
0: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černoch, co? Ale zpravováčka si dáte, co? Kyselou vokurčičku tam máme. Nebo ne. Že jste to vy 2 deci láku?
1: No, já bych prosil matonio kysilku a prosil bych kávu.
0: Kávičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že jo? No, tak to by byla matončička a kávička.
2: Jo, snad mi... To je Černoch. Karličku, kucí, Černoch je tady. Co? Ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče? To máš...
0: Dáš si se mnou panáka.
1: Ne, já už mám objednáno.
0: Dáš si se mnou panáka a něco, pak to můžeš otočit.
1: Ne.
0: Karličku, dáš si panáka. Jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď.
2: Karliček, Černoch je tady.
0: Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradě vidíme, víte.
1: Ne, přece, to ne.
0: No. My to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, pane Černoch. Vy nám to vynahradíte. No. Takže, Karle, máme po snídani, že? Ten je před vámi. Co děláte potom?
1: No tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
0: To se vám nedivím.
1: No. Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
0: Číst, číst, dobře.
1: Přikoupím kousek salámu.
0: No salám to známe, prosím. A je poledne. Kam jdete vy?
1: No na oběd.
0: Kam?
1: No do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže... Pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo? Tady
1: a kávička. Můžu si něco objednat k jídlu?
0: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás. Ano, já si to takhle to abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, už to máme.
1: No, moment.
2: Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, viď? Ty kluku, jak ty to děláš.
0: Kaličku, popojedem, co tady?
2: Karle, tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že ti to zbíječkou nedostanou ven. Karličku, dáš si... Pojď ke klukům. Karle se nám vrátil, pane vrchní, 16 myslivců.
0: No, takže se to nese. Pane Černoch.
1: Já jsem si objednal něco k jídlu,
0: pane vrchní. Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jak on. Zatím taková pozornost podniku. Už
1: ne,
0: já
1: to ne.
0: Maskovská stalička.
1: Ne, to ne, já to nepiju.
0: Já bych si tady napsal, laskavě, 2 vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé, 8 grogů, 12 piv, 4 zelené. To si skojíte, jatýrka uděláme. Co by dup. Tak. Karličku, máte po obědě, no, na to, že je poledne, klobouk dolů, tak no, vám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
1: No, buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká zajímavá výstava, překoupím kousek salámu
0: a... Co máte pořád s tím salámem? Jdete na teplou večeři, kam?
1: Do hotelové...
0: restaurace. Tak. Pane Černoch, Jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ohutnejte naše archivní.
1: To ne.
0: Vy si s tím poradíte.
1: Já.
0: Ano, já si napíšu archivní. Ta společnost ve Výčepu, dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to půjde.
1: Pane Vrchní, ale...
2: Je, Černoši. Kde se berete vy, kucí mourovatý? Vy jste si tady tak zvyklí, vy kluci. Pojďte, musíte zahrát Maruste ve Výčepu, ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
1: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
2: A kluci, tam máte na to číno. Ano, pane Vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
1: Pane Vrchní.
0: No, prosím, vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je toho dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matunio. No, tak to je 16 myslivců. 8 grogů. 26 piv. To ani nemůžu přečíst, co to je pětkrát prostějovská starorežina. 2 fernety. 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy.
2: To je hrozné.
0: Karle, vy jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat. Tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás. Jak
1: ale
0: by to
1: já jsem
0: dopadlo?
1: Chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný.
0: Já vím, ženský. Tak tohle. Jestli by to mělo dopadnout jako tamhle s tím pitím. Ženský. Prosím vás. Ženský.
1: Ano, tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit. No,
0: osvětlit
1: chtěl...
0: a v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen z tohohle divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu. Ještě si by mě vůbec nějaký potom zůstal.
1: Já přece nejsem žádnej...
0: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
3: Unavený zpěvák, který jde o koncertě spát se šiškou z

Prostoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník.

tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: newyorském metru sedí černoch a čte noviny. Vedle něj přisedne žid. Nakoukne Černochovi přes rameno a vidí, že ty noviny jsou v hebrejštině. Zakroutí hlavou. Pane, to vám nestačí, že jste černoch.
1: Dva souvěrci na lodi do Ameriky. Bouře, loď se začne potápět, nebych. Panika, jeden z těch dvou sedí klidně na palubě, druhý zmateně pobíhá a vykřikuje, oni nevidějí, co se tu děje. No a co by se tu mělo dít? Loď se potápí. No a? Je snad moje?
0: Majitel obchodu si zavolá svého pomocníka. Chci s vámi, pane Digreen, vážně promluvit.
1: Co se stalo, pane šéf?
0: Pracujete u mě 5 let a po celou dobu mě okrádáte.
1: Jak bych mohl?
0: Nepřerušujte mě. Nejméně 2 roky se zavíráte ve skladu s mou ženou.
1: Ale...
0: A teď jsem se dozvěděl, že jste přivedl do jiného stavu mou dceru. Varuji vás, pane Digreen, nežeňte to k nejhoršímu.
1: Máš jít k šéfovi.
0: Ke kterému?
1: K seniorovi.
0: Fischerovi se stáhne žaludek, odkráčí do ředitelny, ale je obřadně přijat a usazen do křesla.
1: Neumím si, pan Fischer, představit, říká zakladatel firmy Simon a Simon, že by se naše firma mohla obejít bez vás.
0: O to Fischer vydechne blahem.
1: Od příštího měsíce se o to přesto pokusíme.

0: Zrychlený obchodní styk. Posíláme vám objednané zboží a fakturu splatnou do týdne. Zároveň předáváme celou záležitost našemu právnímu zástupci.
1: Lyonský zbohatlík, který konvertoval ke katolíkům, provází návštěvu po svém novém domě. Zde je naše jídelna, typický Biedermeier, zde ložnice ve stylu Ludvíka XVI, tu manželčin rokokový salonek. A toto, to je pokojík po mém otci. Vidím, přeruší jej host. Předkřesťanská epocha.
0: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
1: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
0: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
1: No, dobře. Ale co pak?
0: No, pak se na to zvykne.
1: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.

0: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
1: Feinberg, když je střízliv.
0: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
1: Feinberg, když je opilý.
0: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
1: Jak se jmenujete?
0: Jakob Abeles.
1: Odkud?
0: Z Tarnopole.
1: Vaše zaměstnání?
0: Vetešník.
1: A vyznání?
0: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

nemusím se smrti bát. Ta přijde až poleví nadšení z toho, že jsme k sobě stvořeni.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

suchou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

naší města. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polik.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý,

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu a Moravice, Hornát, Hnilec, Beronka, Mželatorice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará.

kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Seniorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Country Radio. Klidné rádio do nekonečna.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes v Čechách bude převládat jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti se ujediněle mohou vyskytovat i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 33 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Většina Čechů vnímá čtení jako pozitivní aktivitu, jenže skoro třetina z nich vůbec knihy nečte. Podle průzkumu se vymlouvají na nedostatek času a téměř čtvrtina dává přednost jiným formám zábavy, například telefonu, seriálům nebo sociálním sítím. Pětina školáků ve věku 11 až 15 let podle studie pije energetické nápoje každý týden. Organizace Ministr zdraví spolu se zástupci ředitelů škol a rodičů vyzvala k zavedení jejich prodeje až od 16 let. Podle učitelů jsou děti v důsledku nadměrné stimulace roztěkané a neschopné udržet pozornost. Poslanci navrhovali omezení prodeje v minulém volebním období, ke schválení ale nedošlo. Omezení dostupnosti těchto nápojů dětem podporuje i dětský ombudsman Martin Beneš. Až se zima zeptá, co si dělal v létě. Jinými slovy, také Praha už hledá vánoční strom.
2: Hlavní město už začalo s hledáním svého vánočního stromu, který bude součástí výzdoby na Staroměstském náměstí. Ideálním stromem je zdravý smrk stepilý s výškou 23 až 25 metrů. Následně dojde k jeho zkrácení na bezpečných 22 metrů. Růst může kdekoliv v Česku, ideálně v blízkosti silnice. Tipy na letošní vánoční strom je možné zasílat na adresu info@tajko.cz do 15. září. Honza Navrátil, Praha.
1: V Brně vyrazí do práce noví policisté.
3: Na bezpečnost v Brně i dalších městech Jihomoravského kraje bude v budoucnu dohlížet téměř 200 nových policistů. Jejich služební slib zazněl na náměstí Svobody při oslavách Dne policie. Ceremoniálu se zúčastnil policejní prezident Martin Vondrášek, ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil i další vysocí představitelé policie. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě tenis. Tenistce Lindě Noskové po triumfu na trávě v Berlíně wimbledonská generálka na dalším turnaji nevyšla a skončila hned v prvním kole. Světová desítka, která v německé metropoli ještě v pondělí úspěšně dohrávala semifinále a finále čtyřhry, působila unaveným dojmem a rumunské kvalifikantce Eleně Gabriele Rusejové podlehla za 61 minut jednoznačně 1-6 a 3-6. Sára Bejlek po více než 3-hodinové bitvě v Eastbourne porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Němku Lauru Siegmundovou. Tolik včerejší tenis a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Text mení v rádě vyskočil nad námi v Lajkávě Znatáno. Písnička, která nám otevřela středeční vysílání Country Rádia. V kalendáři se na nás usmívá 24. v souvislosti s červnem a svůj svátek slaví Jan. Včera jsme si povídali o tom, že Jan je opravdu velmi oblíbené jméno. Konec konců o jeho původu si řekneme v průběhu této hodiny. A nejenom to. Čeká nás také pohled na silnice, aktuální doprava, počasí, jak bylo, je a bude. V této rubrice se dovíte, že nás dnes čekají opravdu opět tedy tropické teploty. Někoho z vás budeme probouzet a hlavně nebude chybět muzika. Willy Nelson v nejbližších chvílích a nebude chybět ani Jitka Vrbová. S tou vyrazíme na bílou pláž. Tak, ať se vám dobře poslouchá, v 6 hodin a 7 minut přeje od mikrofonu Country Rádia Vláďa Vlacha, teď už Willy Nelson.

No, když jsme u té bílé pláže, tak by vůbec nebylo od věci dneska se někde svlažit, protože teploty vystoupají od 26 do 33 stupňů Celsia, takže to tropické léto nás nemine ani dnešního dne. Neminou nás bohužel ani nehody, které se samozřejmě dějí teď po ránu v 6 hodin a 15 minut. Je jich docela dost, tak jedna za všechny. Z Nového Boru do Liberce na silnici číslo 13 u Jablonného v Podištědí došlo u benzinky Orlen k havárii motorkáře. Dávejte si v tomto místě pozor, začínají se tvořit kolony, zatím jsou relativně krátké. Tolik informace z dopravy, o počasí si řekneme za několik okamžiků, ale ještě předtím si dáme vysílání country rádia nějakou muziku. Nedělní ráno, to už je hudební téma pro Pavla Bobka. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Láďa Vach.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Jak bylo, je a bude.
2: No a já jsem vám ještě před písničkou od Pavla Bobka slíbil, že se na to dnešní počasí podíváme trošku podrobněji. Tak jdeme na to. Aktuální ranní teploty na území České republiky od nějakých 14 do 16 stupňů Celsia. Na Plzeňsku dokonce 17 a všude vidím sluníčko, to znamená v tuto chvíli má být jasno. Než se dostaneme k těm nejvyšším teplotám, tak si pojďme říct, jak to vypadá se sluníčkem, tak to nám dnes vychází ve 4 hodiny 51 minut a zapadat bude v 21 hodin a 13 minut. Rekordní teploty nejchladněji bylo naměřeno v roce 1806, a to 6,9 stupňů Celsia. 33,5 pro změnu v roce 1930. No a jak to s těmi teplotami bude vypadat dnes, tedy v předpovědi na středu? Nejvyšší teploty v rozmezí od 26 do 33 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech kolem 23. Má být jasno až polojasno. Ve čtvrtek to bude obdobné, o jeden stupínek nám ta teplota poskočí v těch vyšších normách. Nejvyšší denní teploty tedy ve čtvrtek 29 až 34, slunečno a další oteplení můžeme očekávat. Samozřejmě ani dnes nemineme nějakou z těch pranostek, které se nám nabízí v rámci 24. června. Tak například na svatého Jána otevírá se k létu brána. Teď už to Tonyoch, Roman Horký, příznačné jméno k tomu vedru, které venku máme. La Dolce Vita na Country Rádiu.
3: Poslední večer venku se stmívá. Za věže chrámů

nám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží.

0: Jim Beam. S Country rádiem na cestách.
1: 6 hodin, 27 minut a my vyrážíme na silnice, nejenom tam. Když se tak dívám na ty vlakové výluky, tak od včerejška tady žádná aktuální nepřibyla, což je dobře. Tak si připomněme ty stávající Branice, Tábor, Plzeň, Klatovy, anebo také Vsetín, Půchov. To jsou spoje, které dnes určitě nepojedou na vytčených trasách a jak to pojede na silnicích, uvidíme. V každém případě tu máme dopravní nehody, jedna z nich se stala na Praze 20 v ulici Náchodské. Další dopravní nehoda, tak ta je pro změnu ve Vodňanech na silnici 22 v okrese Strakonice. A ještě tu máme jeden dopravní problém, to se podíváme do Uherského Brodu, tady se havarovalo na ulici 1. května. Teď už počasí zprávy s Tomášem Adamcem, no a po půl si také dáme pohled do kalendáře. Zmíníme dnešní oslavence. Šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
3: K přípravě budeme potřebovat minimálně 1/4 kila lahůdkové country,

0: 20 deka pečlivě vybrané trampské písně. Tak 15 deka libového folku.
1: Jdou po mně, jdou. Na každým rohu mají fotku mou.
0: 2 připlátky mírně prorostlého bluegrassu.
2: Když otevřu rád oči, špajzku probírám.
0: A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku. Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
3: Country Rádio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
3: Country Rádio.
0: Krátké zprávy v půl.
4: Hezké ráno. Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení nebo zařízení s více než 600 porody ročně. Tvrdí to alespoň ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. České státní dluhopisy pro občany jdou na dračku. Lidé si zatím objednali dluhopisy republiky už za více než 70 miliard. Zájem tak už o 50 miliard překročil původně plánovaný objem emise. Ministerstvo už naplánovalo další upisovací období, které se rozběhne v srpnu. Dubaj přestává být oblíbeným místem pro movité zájemce ze světa o byty, apartmány a vily. Trh s nemovitostmi tam v důsledku konfliktu Spojených států a Izraele s Iránem propadl asi o 50%. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti s možností přeháněk. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a dík, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
0: Dnešek v kalendáři.
6: A jdeme se v 6 hodin 36 minut podívat na všechny ty Honzy, Honzíčky, Jendy, Jeničky. Ano, to jsou zdrobněliny jména Jan, které má dnes velký důvod k oslavě. Věřte nebo ne, jedná se o nejčastější nebo druhé, aby byl přesný, nejčastější křestní jméno v České republice a také nejčastější mužské jméno novorozenců. Jméno Jan pochází z hebrejského Jochanan, což znamená Hospodin je milostivý. No a v češtině se také často setkáváme s jeho domácí podobou, což je Honza, která je odvozena z německé zdrobněliny Hans. No a těch Honzíků, Honzů, Janů v České republice máme skoro 300 tisíc. Tak pánové, věřím, že někteří z nás nás posloucháte ve vysílání Country Rádia, přeji všechno nejlepší. A pokud nás tak poslouchá také nějaký Jonatán, tak věřte, že i toto je aktuální jméno zapsáno v dnešním kalendáři, takže i vám všechno nejlepší. Pojďme si říct, že vaše jméno, tedy Jonatán, je rodné jméno hebrejského původu, jehož význam je Bůh dal nebo Boží dar. Ve Starém zákoně byl Jonatán nejstarší syn Saula a přítel Davida. Byl zavražděn v bitvě s Pelištějci. V České republice těch Jonatánů máme kolem 70. Já si vybavuju jednoho, ano, je to fiktivní Jonatán, což byl vlastně, anebo je, nesmrtelný pes ze seriálu Mach a Šebestová. Vyhlazení ležáků v roce 1942, ano, tak to je smutné připomenutí události, která se stala samozřejmě 24. června. No a na Slovensku zdravíme, tam svátek slaví Ján. My si dáme nějakou muziku, věřím, že všem dnešním oslavencům přijdou vhod členové skupiny Bee Gees. Words. Ať se vám dobře daří a my si dáme další muziku. No a také se mrkneme na silnice. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't

0: tak jeď.
1: Ano, tak jeď, jeď, ono se to řekne, ale třeba na takovém okruhu kolem Prahy už nám ta doprava začíná pěkně housnout, konkrétně na D5 se z Plzně do Prahy se stala dopravní nehoda. Je to na 4,5 km za sjezdem na Rudnou. Zde jsou v levém pruhu havarovaná 3 vozidla. Už na místo přijíždí policie České republiky. Co se týká počasí, sluníčko na území celé České republiky, alespoň to na mě vykukuje v těchto aktuálních časech, tedy v 6 hodin a 45 minut a teploty v rozmezí od 14 do 17 stupňů. Tolik informace o počasí, tolik aktuálně doprava, no a aktuálně ještě jedna informace. Po schovánkách a Haně Lounové nás čeká dnešní probouzení. Je tu připravena písnička i přání, tak držte palce, ať to klapne.

0: probouzení na Country Rádiu.
1: V 6 hodin 8.40 minut vytáčím jedno telefonní číslo. To telefonní číslo je spjato s dnešním oslavencem Honzou, kterého si...
2: Ano, napřímo, prosím.
1: Ano, Country Rádio, dobrý den, Honzo, vy jste rychlík.
2: Jejda, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Country Rádio a mám pro vás vzkaz s přáním.
2: To je překvapení.
1: Že jo, ano, teď jsem chtěl říct, to překvapení. Vy jste v autě teďka určitě, že jo?
2: No, jsem v autě, jsem v práci.
1: Já to tady mám, já vás nebudu dlouho zdržovat, protože je tady moc hezké přání. Začíná to asi takhle, chtěla bych zahrát písničku pro zaníceného trampa, turistu a milovníky vašeho rádia Honzu z Karviné, který právě dnes slaví svátek. Probouzet ho je těžké, vstává o 4:30 a vydává se za svými pacienty do terénu. Vím ale, že má Country Rádio v autě, tak bych chtěl alespoň touto cestou, aby zazněla jedna z jeho oblíbených písní. Žalman a spol, jdem zpátky do lesu. A víte, kdo je podepsán, milý Honzo Oslavenče? Já taky ne, ale možná vás to naťukne. Dávejte pozor, jo. Podpis. Moc děkuji, s pozdravem jeho obdivovatelka. No, tak asi nevíte, protože podle toho, jak jste optimisticky naladěn, těch obdivovatelek budete mít docela dost. Je to tak, nebo ne?
2: No, to nevím.
1: Tak chtěl byste něco konkrétně této obdivovatelce nebo jiným obdivovatelkám něco vzkázat?
2: No, doufám, že se stresím, takže když ji potkám, takže ji hodně poděkuju.
1: Ano, to budou zástupy žen dneska určitě, s kytkama v ruce a podobně. Tak dobře, vy jste předpokládám veterinář, je to tak?
2: Ne, já jsem zachranář.
1: Zachranář. Tak ať nemáte moc práce, přeju, jo?
2: Jasně.
1: Bezvadný, tak Honzo,
2: tak jo,
1: všechny ženy vás obdivujou, to vám docela závidím, tak si teď si dáme tu muziku, jo? Žalman a spol zpátky do lesu jenom pro vás, ať se vám daří.
2: Díky
1: všechno
2: moc.
1: Není za co. Naschle. Záchranář, krásná činnost. Tak tady je písnička.

Michal Tučný dohrál, dospíval v 6 hodin 56 minut. Nás čeká Tony Linhart a jeho Japonečka, písnička Před celou. Samozřejmě nemineme ani zprávy a počasí s Tomášem Adamcem. No a v příští hodině tu budeme mít nějaký pohled do historie a také, co se týká muziky, třeba Valdu Matušku v písni. To všechno od dnes čas. Ať se vám dobře poslouchá při poslechu Country Rádia. Přeje Vláďa, jdeme na tu muziku.

0: Tantry počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku dnes bude převládat jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Turismus přináší velké peníze a zahraničních turistů, kteří míří do České republiky na dovolenou, přibývá a s tím roste i jejich podíl na počtu karetních plateb i na celkových tržbách. Podle dat z platebních terminálů vzrostl v prvním čtvrtletí podíl takových plateb zahraničních turistů v českých hotelech a restauracích z loňských 19 na 23%. Nejvíc utrácejí Němci, Irové i turisté z Velké Británie. Na dovolenou letos vyrazí 7 z 10 Čechů. Většina z nich si své cesty naplánovala na nadcházející 2 měsíce, tedy červenec a srpen. Podle průzkumu jsou hlavně pro mladší generaci cesty do ciziny únikem před všedními povinnostmi. A při nich se často na nějaká rozpočtová omezení nehledí. Jinými slovy, na dovolených utrácet umíme. K vodě do Berouna teď vyrazíme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: Venkovní koupaliště v Berouně včera spustilo letošní sezónu. Areál čekal na příhodné počasí a otevřel zatím denně od 12 do 19 hodin. Od soboty ale přejde do letního režimu s otevírací dobou každý den od 10 do 20 hodin. Koupaliště letos testuje novinku v podobě experimentu se zůstatkovou vodou. Ceny tu zůstávají stejné jako v loňském roce. Jednorázový vstup vyjde na 150 korun. Honza Navrátil, Beroun.
1: Na festival nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Hudební a filmoví fandové z jihu Moravy mohou i letos kromě řady domácích festivalů poměrně snadno navštívit také nejméně jeden zahraniční. V nedaleké Vídni na Rathaus placu se koná od 4. července do 6. září tradiční film festival. Během 9 týdnů postupně nabídne návštěvníkům promítání desítek koncertů, a to zcela zdarma. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě zámořský hokej. Hokejový brankář Šimon Zajíček podepsal novou roční smlouvu s Bostonem a i v příští sezóně se tak bude snažit prosadit do NHL. Ještě dodám, že 24-letý golman v uplynulém ročníku působil na farmě Bruins v nižší AHL. A cyklista Pavel Bittner nakonec nezasáhne v tomto týdnu do bojů o republikové tituly. Místo domácího šampionátu v Uničově a Jeseníku dal přednost pokračování přípravy na Tour de France. Tolik zprávy. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

To všechno vodnes čas zpíval Valdemar Matuška. Ano, tak tento pojem je trošku relativní a veskrze individuální. Ovšem, co je reálné, že nám odnes v tuto chvíli, tedy v 7 hodin a 7 minut, právě tu předcházející písničku. Ovšem, co nám čas přinese, třeba v této hodině, bude to hodně. Epidemie, až se mě jednou zeptáš, to je název následující písně. Také se podíváme na silnice, přiblížíme si počasí a rozhodně nebudou chybět data v datech. Ano, pohled do historie vztahující se k tomu dnešnímu 24. červnovému dni. Tak, ať se vám dobře poslouchá, Country Radio přeje Vláďa Vlach. A teď už pšt, jdeme na muziku. Je to tady.

Na sever Aljašky jsme se vydali s Johnny Hortnem. 7 hodin a 13 minut. Mám tu informaci, která se týká D1, tak to už je taková klasika, tedy bohužel. U Brna je ucpaná dálnice od 176. kilometru směrem z Prahy. Kolona je až na 196. kilometr, což je k zúžení na D2. Pro osobní vozy počítejte se zdržením zhruba 30 minut. Tak to nic moc, tedy z D1, jak to vypadá s počasím. Po ránu je venku příjemně, protože jsou teploty v rozmezí od 14 do nějakých 17 stupňů. Během dnešního dne by měly vstoupat až na 33. No, tak to je peklo. Nic, dáme si muziku. Karel Gott, Už dávno dal jsem ti klíč. To je jedna z těch hudebních nabídek v našem vysílání Country Rádia. No a po ní už pohled do historie. Čekají nás Data v datech. Přeji vám krásné ráno.

0: Data v datech, aneb významné události dnešního dne.
1: 24. červen, Jan slaví svůj svátek a věřte, že už tu máme 175. den letošního roku. No a do konce roku zbývá nějakých 190 dnů. Ovšem aktuálně, co se stalo právě napříč historii toho dnešního dne, si řekneme právě teď. Začínáme v roce 1959. Automobilový závod v Mladé Boleslavi vyrobil 100 000 vůz typové řady Škoda 440, Škoda Octavia. Exemplář putoval zákazníkovi z Helsinek, tak vida. Narozeniny, tak ten by dnes slavil Jan Kubiš, voják, člen odboje, jeden z atentátníků na Reinharda Heydricha, narodil se v roce 1913. V roce 1930 se narodil herec Ilja Racek, bohužel už není mezi námi, jednalo se o dlouholetého člena hereckého souboru divadla na Vinohradech a mohli jste Ilju Racka vidět ve spoustě filmů, třeba Vrchní prchni, Upír z Feratu, Princ Chocholouš, Hříšní lidé města Pražského a spoustu jiných. V roce 1947 se narodila zpěvačka Helena Vondráčková, držitelka Zlatého slavíka z roku 1965 a zasloužila umělkyně z roku 1982. Také dostala ocenění v rámci medaily za zásluhy prvního stupně a cenu Thálie za celoživotní dílo. Lionel Messi, tak to už se dostáváme do světa, ten se narodil v roce 1987, asi víte, že se jedná o argentinského fotbalistu. Úmrtí v rámci Česka v roce 1957 zemřel český malíř a grafik světového významu František Kupka. No a ještě jedno úmrtí, v roce 1970 zemřel Eman Fiala, herec, režisér, hudební skladatel a také hudebník. To byl pohled do historie, to byla Data v datech, která končí v 7 hodin a 18 minut na Country Radio.

Crossband Petr Kocman, Srdce na dlani, to je písnička, která nás dělí od informací v souvislosti s dopravou. Aktuální čas v tuto chvíli máme 7 hodin 23 minut a připomínám, že posloucháte Country Radio.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak kolem Prahy začíná pěkně housnout provoz, tedy samozřejmě nejenom kolem Prahy, jak už jsme se zmínili před chvíličkou, i u Brna to není vůbec žádná hitparáda, ale když jsme u té Prahy, tak si pojďme říct, že na D5 se z Plzně do Prahy se stala dopravní nehoda. Je na 4,5 kilometru za sjezdem na Rudnou. Jsou tam 3 automobily a tvoří se pěkné kolony, no v uvozovkách pěkné. Jak to vypadá dál s dopravou na Plzni nebo v Plzni, konkrétně Plzeň 3? Tady se havaroval v ulici Majerova. Další dopravní nehoda je hlášena z Náchoda, z ulice Kladské. Tak ať jde kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. Teď už počasí a zprávy s Tomášem Adamcem. No a po půl se vrátíme ke včerejšímu rannímu otazníku. Krásné ráno a šťastnou cestu.
2: Country rádio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Máme tu další podvedenou a okradenou. Vlastním očím a uším nechtěla uvěřit starší žena z Prostějovska, která údajně získala 480 tisíc dolarů, tedy přes 10 milionů korun. Po 10 měsících spolupráce a neustálého investování si ale spočítala, že ve skutečnosti o 7 milionů korun přišla. Pak teprve vše ohlásila policii. Zajímavou praxi zavedli v jihlavské školce. Děti chodí spát po obědě, do takzvaného apidomku. Jde o malou dřevěnou stavbu se včelami, kde jsou děti od hmyzu bezpečně oddělené. Přesto ale mohou vnímat samotné prostředí úlu. Podle vedení školky může pobyt přispět ke zlepšení zdravotního stavu i bližšímu vztahu k přírodě. Pro příští rok chce vláda ponechat stejné sazby pro tabák, hazard i alkohol. Podle ministerstva financí se teď rezort zaměřuje na boj s černým trhem a výběr stávajících daní. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti s možností přeháněk. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Během dnešního ranního vysílání v Country Rádiu jsme si mimo jiné pouštěli písničku od Michala Tučného, kde zpíval Já světem táh jen tak s Celtou. Ano, tady si možná mnozí z nás díky věku třeba posteskneme, kde ty loňské sněhy jsou. Ano, když jsme byli mladí, tak to se nám to cestovalo, nebyli jsme nároční, mohli jsme přespat kdekoliv. Vlastně stačila nám ta Celta anebo nějaký obyčejný stan. No a včera tu zazněla otázka, jaké ubytování na dovolené preferujete. No a s tím samozřejmě, tedy s tím věkem a s tím, že už to není to pravé ořechové, souvisí i vaše odpovědi. Napsal nám třeba Honza, tak já mám nejraději chalupy nebo penziony na horách, ale když budu muset jinam, tak být zvířivkou. Martina napsala, nevím, co je to dovolená, ale víkendy v létě, pokud možno, alespoň pod stanem. Nejsem náročná, takže to nejlevnější napsala nám Jaroslava. Ku příkladu Jirka napsal, ahoj, jasně, že za mladá čundry pod Širákem, ale teď už časujeme v uvozovkách s plechovým stanem. Dodávka přestavěná na bydlík. Máme to všichni v kapele a trávíme v tom všechny hrací i společné dovolené. Je to super, Jirka, Darebáci. Tak předpokládám, že Darebáci je název této kapely, je tady celá řada piktogramů jako housle, kytary a podobně. Karavan chatka napsal nám Karol, no hlavně, aby to bylo pohodlné pro změnu. Příspěvek přišel od Honzy. Tak tě Honzu je tady celá řada, pokud posloucháte vy, kteří jste přispěli do ranního včerejšího otazníku, tak ještě jednou všechno nejlepší. Konec konců nejenom vám, ale všem Honzům, kteří nás právě teď v 7 hodin 40 minut do vysílání Country Rádia poslouchají. Teď už Jesse James, Tomáš Linka a kapela The White Stars na Country.

Teploty příjemné, alespoň po ránu v 7 hodin 42 minut máme na území České republiky teploty v rozmezí od 14 do 17 stupňů. Nenechte se zvěklat, o něco se nám to oteplí během dne, no o něco. Teploty budou veskrze tropické a budou dosahovat až 33 stupňů. No, trošku se zapotíte taky v Praze na Strakonické ulici. Tady se nám v Praze stala nehoda, a to mezi Branickým a Barandovským mostem. Tady se blokuje jeden jízdní pruh kolony se směrem do Prahy, tvoří už od Lahovického mostu. Tak dávejte si na to pozor. No, nicméně to neovlivníte. Tak, co můžeme ovlivnit? Dobrou náladu v vysílání Country Rádia, čekají nás Rangers, a to v písni Ta zem je tvá zem. No a za chviličku už budete hádat. V pravidelné soutěži poznáte, kdo jsem.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Poznáte i vy, naši posluchači Country Rádia, o jakou osobnost se bude jednat při dnešním ranním vysílání na Country Rádiu. Klasická pravidelná soutěž, kde tu máme 5 otázek, 5 odpovědí, což by vás v rámci indicí mohlo přivést ke kýženému pozitivnímu výsledku. Já věřím, že tomu v té pozitivitě nebude dnes jinak a že určitě uhádnete, o kom bude řeč. Tak začneme takovou lapidární otázkou, kde se ptám, jste Čech? Ne, narodil jsem se ve Spojených státech v Texasu. Jaká je vaše profese? To by mohla být otázka s pořadovým číslem 2. Byl jsem zpěvák, kytarista, klavírista, fotograf, herec a hudební producent. No, teď se nabízí otázka, když jsem se tohle všechno dověděl, jestli vás naši posluchači Country Rádia mohou znát i z našeho vysílání. No, nepochybně. Hlavně díky zpěvu a mým písním. Třeba i v duetu s Dolly Parton. Nabízí se tady taková jako věc, že samozřejmě, když je někdo úspěšný, tak i spoustu písniček se převezme do českého repertoáru, takzvané cover verze. Jinými slovy, zpívá vaše písně i někdo z českých interpretů? Co vím, tak zpíval. Napadá mě Pavel Bovek. Bravurně naspíval mou píseň Ruby, Don't Take Love to Town. No a máte ještě nějaké jiné velké hity? Nepřeberné množství. Nakonec ve vašem Country rádiu jich pouštíte docela dost, ale například v roce 1985 jsem naspíval spolu s dalšími známými zpěváky velmi úspěšný single We Are The World. No a nám už zvoní telefon. Country rádio, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Karel.
1: Karle, já vás zdravím. Karle, zdravím do Jižních Čech. Vidím i teďka na mapce České republiky, že tam máte krásných 17 stupňů. To vedro dneska 33, jak to snášíte?
2: No tak, teplo mám rád, ale tohle už skoro moc.
1: Jasně, dobře, pojďme k otázce. Dokázal jste uhodnout na základě 5 otázek a následných 5 odpovědí, o koho se jedná?
2: Typuju, nejsem si úplně jistý, ale Kenny Rogers.
1: Tak já jsem vám to typování stvrdil zaslouženým potleskem. Ano, jednalo se o Kennyho Rogerse. Pochopitelně skvělý muzikant, bohužel už není mezi námi, stejně jako Pavel Bobek, o kterém tu padla řeč. Gratuluju. Máte od nás deštník, ten deštník, až vám přijde, tak v těch dalších tropických dnech vám může dělat příjemný stín. Souhlasíte?
2: Děkuju.
1: Není vůbec za co.
2: Samozřejmě.
1: Tak paráda, nezavěšujte mi telefon a my si Kennyho Rogersa, když už se ho takhle bravurně uhádl a hovořili jsme o něm, dáme v tuto chvíli aktuálně v rámci písničky, která už tu zazněla, respektive její název. Ruby, Don't Take Love to Town. Hezký poslech a vám gratuluju. You've painted-

Pam, padam, pam. Je docela možné, že jste si prospěvovali tuhletu píseň s Jarkem Nohavicou společně. Konec konců, pokud máme do zpěvu toho dnešního rána, tak si můžete prospěvovat i s Tony Brchem a jeho kapelou Akáty na Hradě Okoří. Krásná písnička, no a samozřejmě u toho zpívání můžete zůstat ještě po hodině 8. To nás v nejbližších chvílích čeká Michal Tučný se skupinou Greenhorns. Doplním, že k tomu zpěvu vám přeje dobré hlasivky a příjemný poslech Vláďa Vlach. Teď už na Hradě Okoří.

0: Country počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku dnes bude převládat jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

Ahoj kamarádi, tady je zde Návřešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
1: Fúdolí, fúdolí, fúdolí, naše drsná píseň.
0: Když jsme táhli po Sázavým, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
1: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
0: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
2: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
0: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
2: Vzpomínám na osadu u cíkla.
0: Ale díky country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Většina Čechů vnímá čtení jako pozitivní aktivitu, jenže skoro třetina z nich vůbec knihy nečte. Podle průzkumu se vymlouvají na nedostatek času a téměř čtvrtina dává přednost jiným formám zábavy, například telefonu, seriálům nebo sociálním sítím. Pětina školáků ve věku 11 až 15 let podle studie pije energetické nápoje každý týden. Organizace Ministr zdraví spolu se zástupci ředitelů škol a rodičů vyzvala k zavedení jejich prodeje až od 16 let. Podle učitelů jsou děti v důsledku nadměrné stimulace roztěkané a neschopné udržet pozornost. Poslanci navrhovali omezení prodeje v minulém volebním období, ke schválení ale nedošlo. Omezení dostupnosti těchto nápojů dětem podporuje i dětský ombudsman Martin Beneš. Až se zima zeptá, co si dělal v létě. Jinými slovy, také Praha už hledá vánoční strom.
2: Hlavní město už začalo s hledáním svého vánočního stromu, který bude součástí výzdoby na Staroměstském náměstí. Ideálním stromem je zdravý smrk stepilý s výškou 23 až 25 metrů. Následně dojde k jeho zkrácení na bezpečných 22 metrů. Růst může kdekoliv v Česku, ideálně v blízkosti silnice. Tipy na letošní vánoční strom je možné zasílat na adresu info@tajko.cz do 15. září. Honza Navrátil, Praha.
1: V Brně vyrazí do práce noví policisté.
3: Na bezpečnost v Brně i dalších městech Jihomoravského kraje bude v budoucnu dohlížet téměř 200 nových policistů. Jejich služební slib zazněl na náměstí Svobody při oslavách Dne policie. Ceremoniálu se zúčastnil policejní prezident Martin Vondrášek, ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil i další vysocí představitelé policie. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě tenis. Tenisce Lindě Noskové po triumfu na trávě v Berlíně wimbledonská generálka na dalším turnaji nevyšla a skončila hned v prvním kole. Světová desítka, která v německé metropoli ještě v pondělí úspěšně dohrávala semifinále a finále čtyřhry, působila unaveným dojmem a rumunské kvalifikantce Eleně Gabriele Rusejové podlehla za 61 minut jednoznačně 1-6 a 3-6. Sára Bejlek po více než 3-hodinové bitvě v Eastbourne porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Němku Lauru Siegmundovou. Tolik včerejší tenis a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Skupina Greenhorn společně s Michalem Tučným. Krásná písnička nám dozněla a Michal Tučný dospíval v 8 hodin a 6 minut. Ano, rozjíždí se nám další vysílací hodina vztahující se k dnešnímu 24. červnovému ránu, kdy svátek slaví Jan, nebo chcete-li Honza. Že jde o druhé nejrozšířenější jméno u nás tedy v České republice, si řekneme i v průběhu této hodiny. A to nebude zdaleka všechno, čeká nás pořad Pod lupou a také se podíváme na silnice a trošku si přiblížíme i to počasí. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach a v tuto chvíli Tony Joch se svou písní Racek. Pěkně si užijte v našem vysílání. Tady je.

33 stupňů Celsia, ano, tak to je informace, kterou nám prezentovali meteorologové. A je to teplota, která by nás měla provázet tím dnešním 24. červnovým dnem. Teď po ránu je to ještě příjemné, protože teploty na území České republiky jsou kolem 17 stupňů, tak s tím počítejte, choďte nějakým stínem, pokud už budete muset někam vyrazit, hlavně si zatemněte okna a dodržujte pitný režim, tedy v případě, že nikam nemusíte. Jak to vypadá na silnicích? Aktuálně tu máme dopravní nehodu, která se stala u Jablonce nad Nisou, je to na silnici 14 Stanvaldu. Do Jablonce je zde neprůjezdná silnice na Jindřichov, tady se srazilo auto s motorkou, měli tu být v tuto chvíli už záchranáři, tak na sebe dávejte pozor, přece jenom to vedro nám trošku hatí ty naše smyslové orgány. Dej mi lásku, to už je veselější téma v podání Milušky Voborníkové v vysílání Country Rádia. A čas 8 hodin a 14 minut. Hezký den.

0: pod lupou.
1: Dnes jsem si pro vás do pořadu pod lupou vybral českého herce, režiséra, hudebního skladatele a hudebníka Emana Fialu. Proč? Protože ten nás opustil 24. června, tedy dnes, v roce 1970. Eman Fiala po roce 1918 byl krátce angažován v kabaretu Červená sedma, který měl sídlo v sálu hotelu Centrál v Hybernské ulice. Ulici zde hrál ku příkladu třeba na klavír a začal postupně s herectvím. V roce 1920 hrál v kabaretu Boom a v revoluční scéně Emila Artura Longena, která sídlila v sálu hotelu Adria na Václavském náměstí. No a následně od roku 1923 působil v divadelku Rokoko, kam po zániku revoluční scény přešli dočasně i další umělci, včetně Vlasty Buriana. I když Eman Fiala hrál později, objevil se téměř ve 220 filmech a v necelé desítce televizních inscenací. Často byl obsazován do menších a komediálních rolí. K několika filmům, a to je zajímavé, napsal i námět. No a v kterých filmech z těch 220 jste ho mohli ku příkladu vidět? Muži v offsideu, Hrdiny kapitán Korkorán, Muzikantská liduška, Dívka v modrém a ku příkladu také z roku 1964 v úžasném českém muzikálu Limonádový Joe, tady stvárnil roli barového pianisty. Tolik tedy vzpomínka na skvělého herce Emana Fialu, teď už si dáme muziku. Pavel Brimer, Podrážky šmirgulujou, Nabitej sál. 8 hodin, 17 minut.
2: Když

0: 8 hodin 25 minut na nás čeká kapela Pacific a jejich velrybářská výprava. No a po ní se pro změnu od vody podíváme na silnice a na koleje, protože je tu připravena pravidelná doprava. No a samozřejmě po ní už následně počasí a zprávy s Tomášem Adamcem, ale toč už Pacific.
1: Jednou plácně přes rameno Johnny zvanej knecht.
2: Mám pro tebe hochu v pácu, moc fajnovej kšeft.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: s Country rádiem na cestách.
1: Doprava přichází ve vysílání Country rádia v 8 hodin 28 minut. Aktuálně tu máme nějaké dopravní problémy, tak začneme v Děčíně. Tady se stala dopravní nehoda v ulici Rygrova. Další dopravní nehoda je hlášena z Havířova, konkrétně se jedná o dlouhou třídu v okrese Karviná. No a ještě tu máme ulici Toužimskou, tady se havarovalo v Praze, konkrétně na Praze 19. Jak to vypadá na kolejích? Od 1. června do konce roku jsou vlaky od Kralup a Kladna ukončeny ve stanici Praha Bubny. Nedojíždějí na Masarykovo nádraží, tak v tomto místě pozor. Kralupy nad Vltavou, Kladno, anebo také Dolní Poustevna, Bad Schandau. To jsou vlakové výluky. V tuto chvíli počasí a zprávy s Tomášem Adamcem. No a také se podíváme na dnešní oslavence, ale to až po půl. Hezké ráno.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: aby svítil i zas.
1: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení nebo zařízení s více než 600 porody ročně. Tvrdí to alespoň ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. České státní dluhopisy pro občany jdou na dračku. Lidé si zatím objednali dluhopisy republiky už za více než 70 miliard. Zájem tak už o 50 miliard překročil původně plánovaný objem emise. Ministerstvo už naplánovalo další upisovací období, které se rozběhne v srpnu. Dubaj přestává být oblíbeným místem pro movité zájemce ze světa o byty, apartmány a vily. Trh s nemovitostmi tam v důsledku konfliktu Spojených států a Izraele s Iránem propadl asi o 50%. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti s možností přeháněk. Nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak dnes, 24. června, slaví druhé nejrozšířenější a také by se díky tomu dalo říci nejoblíbenější jméno v kalendáři v rámci České republiky. Tím dnešním oslavencem je Honza a věřte, že vás je téměř 300 tisíc. Jedná se, jak už bylo řečeno, o druhé nejčastnější křestní jméno a také druhé nejčastější české mužské jméno u novorozenců. Jméno Jan pochází z hebrejského Jonanan, což znamená Hospodin je milostivý. No a v češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza, která je odvozena z německé zrovnaliny Hans. No a Honzům, Honzíkům můžete říkat Honza, Honzíček, Jenda, Jeníček, Janík, Janíček a tak dále. Jonatán je další jméno, které má důvod k oslavě. Ano, je vepsáno i k dnešnímu dni, tedy 24. červnu. Jedná se o mužské rodné jméno hebrejského původu. Jehož význam je Bůh dal anebo Boží dar. Těch Jonatánů máme o hodně méně. Je jich v České republice kolem stovky. No a já si vzpomínám na jednoho fiktivního Jonatána, což je pes ze seriálu Mach a Šebestová. No a zdravíme také na Slovensko. Tam pro změnu slaví Ján. Takže milí kluci, oslavenci, posíláme jednu kytku prostřednictvím Country Rádia, respektive písničku Podběl od skupiny Hot Trop. Krásné ráno. Podběl.

0: Jak to vypadá na silnicích, nehody a samozřejmě ucpávají se okruhy kolem Brna a Plzně. Také tu máme hlášen problém, který je z D5 směrem na Prahu 4,5 km za sjezd na Rudnou. Tam havarovala 3 auta, v tuto chvíli pozitivní zpráva, snad už by to mělo být v pořádku. No a štosuje se to na všech příjezdech do Prahy a samozřejmě taktéž do Brna, tam to není vůbec žádná výjimka. Teploty na dnešní den po ránu krásných a příjemných 17, během dne se nám ty teploty vyhoupnou až na 33 stupňů Celsia. No, někdo se raduje, jako já, někdo už samozřejmě méně. Tak Pavel Bobek, proč nemáš mě ráda, to už je hudební téma pro následující 2 minuty v našem vysílání. A pak, když se budete chtít zúčastnit naší pravidelné pěvecké soutěže s názvem Dospíváš to, tak už teď můžete vytáčet telefon sem do studia 210 323 333. No a rozespívat se v tuto chvíli můžete díky Pavlu Bobkovi. Je to taková svižná píseň, která vám ty hlasivky pěkně prokreví. Tak těším se na vaše telefony.
1: Na

0: Dospíváš to?
1: No, tak to je otázka, ale já věřím, že i dnes 24. června to prostě dáte a mohla by to dospívat naše posluchačka, která nám zavolala. Dobré ráno, tady je Country Radio.
2: Dobré ráno, tady je Božena Rokycany.
1: Dobrý den, Boženko, pravidla znáte?
2: No, já jsem to ještě totiž nikdy neslyšela. Vím, že ta soutěž probíhá, ale takže dospívám. Vy zahrajete, já dospívám.
1: Přesně, pustím krátkou ukázku jedné velmi známé písně, ta skončí a vy budete pokračovat. Zpívejte, co to dá, klidně si vymýšlejte i slova. Ale když se trefíte, bude to přidaná hodnota. Tak jste připravena, můžeme na to?
2: Ano, ano.
1: Uf, držím palce.

0: kde jsou známí a ne slivovice.
1: No, kde jsou známí a ne pijavice, ale já vám to uznám. Tak kde je slivovice, tam je dobře samozřejmě.
0: Jo, jo, jo, no. kde a ne pijavice, ano. To se jak pomýlila.
1: To vůbec nevadí, zaspívala jste to skvěle až na to jedno slovíčko, ale já vám to samozřejmě uznávám, proč, protože jste úžasná a krásně vám to poradu zpívá, takže máte u nás, triko, posíláme, zůstaňte mi na lince, ano?
0: Ano, děkuji.
1: Tak a teď si to pustíme pěkně. Je celé, kde ano, kde jsou známí a nejsou, není slivovice.
0: Ale pijavice, ano.
1: Ano, takhle je to dobře, tak ještě jednou gratuluju, jdeme na muziku, není zač. To byla paráda.

Marty Robbins dohrává a dospívává vysílání Country Rádia 4:50 minutu po 8 hodině raní. Teď nás čekají Kameloti, Země tvých dlaní, následně to budou zprávy a počasí s Tomášem Adamcem, no a pak už tu budeme ukrajovat z toho dnešního středečního dopoledne. Hezký poslech přeje Vláďa Vlach.

0: Tantry počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku dnes bude převládat jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma finance, protože osoby samostatně výdělečně činné se od 1. července dočkají snížení minimálních záloh. Změna platí pro všechny, kteří dosud platili 5 720 korun měsíčně. Jednalo se o jeden z předvoledních slibů současné vlády, který v letošním roce vyjde státní kasu na zhruba 4 miliardy korun. Snížených částek se dočkají také lidé v režimu paušální daně. Česko opět zažívá silnou sezonu klíšťat. Stoupá i procento infikovaných parazitů. Boreliózou se například jen na jihu Čech nakazilo o 130 lidí více než loni. V Česku se navíc objevil nový druh obřího klíšťate, který dokáže svou kořist aktivně vyhledávat a dokonce pronásledovat. Repelenty a nohavice mohou být nejlepší prevencí. Dnes se počítá a sčítá cokoliv, třeba i světlušky.
2: Odborníci z České zemědělské univerzity se pustili do sčítání světlušek a pomoci jim může také veřejnost. Předmětem sčítání jsou světlušky malé. Jde o jedince, jejichž samci při letu nesvítí. Samice zase nemají křídla a lucernu mají na konci zadečku. Své objevy mohou lidé oznamovat například na facebookové skupině s názvem Praha hledá světlušky. Honza Navrátil, Praha.
1: Zlín žije. O co jde, to nám vysvětlí kolega Savana.
3: Tři dny nabité muzikou, pouličním uměním a setkáváním slibuje pátý ročník největšího zlínského multižánrového festivalu Zlín žije, který se uskuteční v srdci krajského města od 26. do 28. června. Připraveny jsou desítky koncertů, na kterých vystoupí čeští i slovenští umělci. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Nakonec právě ještě fotbal. Fotbalisty Karviné po odchodu trenéra Marka Jarolíma převezme Man West. Délku smlouvy s koučem ale klub neprozradil. Jen dodám, že West dosud v první lize vedl pouze Slovácko. Jestli v ní ale bude hrát i s Karvinou, není v této chvíli jisté. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

si kšandy. Pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Jedna rychlejší, druhá rozvernější, romanticky laděná píseň. Ano, ta rychlejší v úvodu dnešního 24. červnového dopoledne patřila Pavlu Dobeši, písnička Pražce, no a ta romantičtější Věře Martinové v písni Meritum. Krásné dopoledne vám přeje Vláďa Vlach, v tuto chvíli máme 9 minut po 9. hodině, no a vy posloucháte Country Radio, samozřejmě i v této 60 minutovce, tedy teď už samozřejmě logicky necelé, tu budeme mít spoustu témat, budeme tu mít také jednu soutěž a také tu budeme mít otázku ranního otazníku, na tu si počkejte, ale rozhodně nemusíte čekat na muziku. Tak jsme ní vrátě a vyskočil v písni Dlouhý černý závoj a nebude chybět ani Bob Dylan v písni I want to. Samozřejmě to bude prostor třeba i pro Honzu Vyčítala. Krásné dopoledne a vše nejlepší Honzíkům k svátku.

já tam vždycky stál a pot se zemnelil. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.

poprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal. A dole stála žena, vedle ní kamarád,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Dnešní ranní otazník bude souviset opět s nějakou tou vaší dovolenou. Samozřejmě určitě máte nějaké plány, pokud tedy aktuálně na dovolení v těchto dnech nejste a spřádáte takové ty sítě, kam byste vyrazili. No, ale kolikrát se můžete rozcházet ve vašich potřebách, ve vašich touhách, ve vašich názorech. A já se vás dnes chci zeptat, kdo u vás rozhoduje, kam na tu dovolenou vlastně vyrazíte? Je to žena? Je to muž? No, ne, nadarmo se říká, že je to takové to okřídlené rčení, že muž je hlava rodiny, ale žena, pozor, je ten krk, která tu hlavou otáčí. Je to u vás stejné, nebo jí to jinak? Tak ještě jednou, kdo u vás rozhoduje, kam letos pojedete na dovolenou? Téma dnešního ranního otazníku. Téma pro muziku Blanka Šrumová, divokej Praha Západ v 9 hodin a 21 minut. Hezký poslech.

vlastních strání si má výhlas volných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem,

usmíváš, světlo dalek v očích máš. Tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty si důvod, dobrou noc. Já ti zpívám, ale oči se mi klíží.

0: ty jsi důvod, dobrou noc.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Je tu další dnešní aktuální doprava a my rovnou vyrážíme na silnice. Začínáme na Praze 9, kde došlo k havárii v ulici Žižkovu. Další dopravní nehoda je hlášená z ulice Milady Horákové, opět Praha. Teď se přesuneme do Turnova, tady se havarovalo v ulici Nádražní, no a ještě tu máme Brno-Líšeň. Tak tady došlo ke kolizi, k dopravní nehodě v ulici Holcova. Jezděte opatrně, dávejte na sebe pozor, my vám přejeme z Country rádia šťastnou cestu a za chviličku další muzika.
3: Country Radio. Když spustí housle za skejžnou.
4: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
5: Moon in all your splendor, no only my heart.
4: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u šlíně, prdlku volá hrdý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
7: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
4: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
7: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
4: Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country rádiu.
8: Country rádio.
4: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
8: Country rádio.

bílej, snad všichni svatí, touhle cestou fakt nejezdí nic. Vlasy dlouhý a bílý, jak svatební šaty, ve

lásku dát. Pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Otázka je na snadě, otázka je jednoduchá. Otázku jsem zvolil zhruba před nějakými 30 minutami. V rámci ranního otazníku se vás dnes ptám, kdo u vás rozhoduje, kam třeba letos, nebo to je jedno, kterýkoliv jiný rok, i pojedete na dovolenou. Krásné odpovědi, krásné tolerance tady jsou. A samozřejmě také uznání protějšku jako toho relevantního člena rodiny, který má to právo o tom, aby o něčem rozhodnul. Napsal nám třeba Rostě, zdravím opuštěného Vláďu, tak zase po čase se připojuji k rannímu otazníku, abych chtěl jenom zkonstatovat, že je to všude stejný. Jsi ve studiu sám a tak si taky rozhoduješ. A to se týká ve všem, co se týká chlapů, včetně dovolených. No tak, milý Rostičku, já bych to uvedl na správnou míru, já jsem kolikrát raději, když někdo za mě třeba rozhodne. Jinými slovy, je to pohodlnější, jo? Nikomu to neříkej. Další příspěvek přišel od Petra z Brna. Krásné ráno, Vláďo, a všem do studia. U nás je to jednoznačně, rozhodují fenky, buldočků, protože kam mohou oni, tam se vybírá i místo dovolené. Do psího hotelu bych je asi pro své pohodlí nikdy neodložil. A tak je jasně dané, že i my ostatní se prostě přizpůsobíme. A tak to má být. Napsala také Vláďa, já jsem se před chviličkou, teď to musím uvést na správnou míru, zmiňoval o tom, že muž je hlava rodiny a žena tím krkem, která s tou hlavou samozřejmě otáčí. No a Vláďa napsal, ahoj, u nás je manželka krkem i hlavou, jinak by to prostě nešlo. Ve všem ji důvěřuji. Tak tohle se mi hodně líbí, protože je fajn ta důvěra a kolikrát se třeba spoleháme i na toho partnera, který by nějakým způsobem mohl ovlivnit, kam pojedeme. No a partnera nebo partnerku také ovlivňuje ten další příspěvek. Renata napsala, kdo z vás rozhoduje, kam vyrazíte na dovolenou? Jednoznačně peněženka. Tak já děkuju za vaše krásné příspěvky. Renata, když se ozve, tak od nás dostane dárek z Country Rádia. No a jinak k tomu dnešnímu rannímu otazníku se vrátíme zase zítra. Teď už si dáme muziku, o tu nejbližší hudební nabídku se postará Petr Novák. Klaunova zpověď, pak tu bude kapela Rekonvalescence, Štěstí. No, pak už tajemné slovo pro dnešní den.

0: Tak to byla kapela Rekonvalescence. Krásně se nám název této kapely hodí k tomu, kdybyste se chtěli dát dokupy třeba v lázních Poděbrady. Ano, tam je to pro lidské tělo na srdce naprosto úžasný, tam vás dají do pořádku, prostě Rekonvalescence od A až do Z. No a vy do těch Poděbrad můžete vyrazit třeba i díky Country Rádiu, respektive díky vám, protože od pondělí tady probíhají vždy taková jako hesla toho či kterého dne, které když si napíšete a pak to dáte všechno dohromady, tedy do čtvrtka, tak v pátek dopoledne mezi 10. a 11. hodinou vyhlásí kolega Milan Schmidt finále této soutěže. No a první polající, který se správně dovolá a řekne celou výherní větu, tedy ta, která se skládá samozřejmě z těch jednotlivých indicí, které dostáváte od pondělí během našeho vysílání, tak získáváte co? Wellness pobyt pro dvě osoby v rámci hotelu Spa Chariklea na 3 dny a 2 noci s polopenzí a neomezeným vstupem do bazénu a wellness zóny. Co to je vstup do bazénu a wellness zóny? Čeká vás tam sauna, pára, výřivky a také knajpův chodník. Tak stačí pečlivě poslouchat, poznamenat si to či které heslo a dovolat se jako první samozřejmě do Country Rádiu. No a ve středu, to znamená dnes, je tím heslem slovo jsou. Jo, takže napsat si to, pokud máte děravou paměť jako já, a pak už si myslím, že by to neměl být problém. Uf, držím palce.
1: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. Lázně-poděbrady.cz

Mirek Hofman, skupina Greenhorn z písní Hey Joe. Karel Carter nás čeká před celou a za chviličku už tu bude kolega Milan Schmidt a samozřejmě spousta muziky, kterou si pro vás připravil třeba kapela Hobous, nebude chybět ani Jaroslav Samson Lang. Hezký den přeje Vláďa Vlach.

0: Antri počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku dnes bude převládat jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Turismus přináší velké peníze a zahraničních turistů, kteří míří do České republiky na dovolenou, přibývá a s tím roste i jejich podíl na počtu karetních plateb i na celkových tržbách. Podle dat z platebních terminálů vzrostl v prvním čtvrtletí podíl takových plateb zahraničních turistů v českých hotelech a restauracích z loňských 19 na 23%. Nejvíc utrácejí Němci, Irové i turisté z Velké Británie. Na dovolenou letos vyrazí 7 z 10 Čechů. Většina z nich si své cesty naplánovala na nadcházející 2 měsíce, tedy červenec a srpen. Podle průzkumu jsou hlavně pro mladší generaci cesty do ciziny únikem před všedními povinnostmi. A při nich se často na nějaká rozpočtová omezení nehledí. Jinými slovy, na dovolených utrácet umíme. K vodě do Berouna teď vyrazíme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: Venkovní koupaliště v Berouně včera spustilo letošní sezónu. Areál čekal na příhodné počasí a otevřel zatím denně od 12 do 19 hodin. Od soboty ale přejde do letního režimu s otevírací dobou každý den od 10 do 20 hodin. Koupaliště letos testuje novinku v podobě experimentu se zůstatkovou vodou. Ceny tu zůstávají stejné jako v loňském roce. Jednorázový vstup vyjde na 150 korun. Honza Navrátil, Beroun.
1: Na festival nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Hudební a filmoví fandové z jihu Moravy mohou i letos kromě řady domácích festivalů poměrně snadno navštívit také nejméně jeden zahraniční. V nedaleké Vídni na Rathaus placu se koná od 4. července do 6. září tradiční film festival. Během 9 týdnů postupně nabídne návštěvníkům promítání desítek koncertů, a to zcela zdarma. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Sport. Nakonec zpráv ještě zámořský hokej. Hokejový brankář Šimon Zajíček podepsal novou roční smlouvu s Bostonem a i v příští sezóně se tak bude snažit prosadit do NHL. Ještě dodám, že 24-letý golman v uplynulém ročníku působil na farmě Bruins v nižší AHL. A cyklista Pavel Bittner nakonec nezasáhne v tomto týdnu do bojů o republikové tituly. Místo domácího šampionátu v Uničově a Jeseníku dal přednost pokračování přípravy na Tour de France. Tolik zprávy. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Krásné středeční dopoledne vám přeje Milan Šmid. Máme 24. června, blíží se prázdniny a to strašlivou rychlostí. Však také písnička Vášky od Jardy Samsona Lenka už navodila tu krásnou letní atmosféru a v té budeme pokračovat i v kukátku Country Rádia. Na hezký letní festival vás pozveme, protože o víkendu má být nádherně a bylo by škoda, kdybyste se nepřipojili k těm, kteří vyrazí za hezkou muzikou. Ovšem, jestli si chcete od muziky odpočinout a dáváte přednost třeba hezké procházce, kdo ví, možná vás inspiruje tulácká stezka. A to je program na tuto hodinu. Teď Petr Spálený.

A já si řekl, v báru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si. A pak s ním, já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řekl,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: vlakem Country Rádia.
1: Před nedávnem jste měli možnost v dopolední kávě poslouchat rozhovor s kapelou Hřích a tam jsme zmiňovali také festival Hříšné léto. No a já už mám teď na telefonu Janču Vojtíškovou. Ahoj Jančo.
2: Ano, ano.
1: Prosím tě, už je to blízko asi ten festival, tak povídej, kdy, kde, v kolik hodin a na co se můžeme hlavně těšit?
2: Tak festival začne už tenhle pátek, tedy 26. června od 6 hodin večer, kde zahrají 4 interpreti, David Kourek a Terka Homolová, Vojta Kyďák Tomáško, Flárek akusticky s Jindrou Kejakem a Vab Daněk Tribute.
1: Jasně.
2: Pak budeme pokračovat v sobotu, kde zahájíme festival v 1 hodinu a tam bude těch kapel víc. Rubína, St. Johnny, Kolej, Monty, Goliben, Poslední šance Míry Ošance. Míra Ošanec to bude i moderovat.
1: Mm-hmm.
2: Pak pořádající kapela Hřích, Brontosauři Revival a večer zakončí kapela Jaret.
1: Parádní program. Pojďme ještě připomenout takový ty zásadní věci, kde a jak je to s parkováním a tak.
2: Takže festival je v Zámeckém parku v Oslavanech. Parkování je zajištěno, je všechno na webu kapely Hřích, kde je tam vyloženě záležka o festivalu.
1: Nebo na Facebooku a na dalších sítích, že jo?
2: Na Facebooku určitě taky. Bude zajištěný občerstvení, skákací hrad pro děti, zároveň i vzhledem k teplotám, tak máme díky bohu v areálu i zámecký biotop, který je určitě fajn využít, protože má být 34, 36, 38 stupňů.
1: Takže děkujeme za pozvánku, tak pojďme teď úplně na závěr, tedy ještě jednou zopakovat, v kolik hodin, kdy?
2: 26. června od 6 hodin a 27. června od 13 hodin v Zámeckém parku v Oslavanech.
1: Janče, děkujeme za pozvánku a jenom doplním, že samozřejmě můžete přijet na oba dva dny, protože jak jsme slyšeli v dopolední kávě, je možné se tam i ubytovat, stanovat a podobně.
2: Stanové městečko je k dispozici, je pod krásnýma stromama, takže to bude i ve stínu, bude to příjemný.
1: Moc děkujeme za pozvánku a těším se na viděnou. Ahoj!
2: My se taky těšíme na všechny. Ahoj!

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krásné dopoledne všem řidičům a také těm, kteří cestují vlakem, ale pozor, na trati 184 budete z vlaku přesedat. Totiž Planá u Mariánských lázní Tachov do Mažlice, to je trať, kde v úseku Tachov Planá u Mariánských lázní došlo k dopravní závadě a všechny osobní vlaky mezi těmito stanicemi jsou nahrazeny autobusy, tak počítejte s tím, že budete skutečně přesedat. Mám tady zprávy i z dálnic, tak tam se to bude vyvíjet během dne, ale už teď víme, že na D1 na 194,5 km ve směru Ostravu došlo k dopravní nehodě osobního a nákladního auta, tak tam počítejte s nějakým tím zdržením. Jinak snad vypadají dálnice relativně klidně. Kromě této havárky máme hlášení z D1 pouze o tom, že mezi 6,5 a 6 kilometrem ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Je to odstavená motorka v levém jízdním pruhu. Další varování je z 51. kilometru ve směru na Prahu, tam je odstavený náklaďák. A pak tu mám ještě jedno varování, a sice mezi 176 kilometrem ve směru na Ostravu, tak jako téměř každý den se tvoří kolo na vozidel a je tam velmi silný provoz, tak i tam počítejte se zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radio. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: No, hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country.

0: veselý.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Dobrý den, vítejte při poslechu dalšího Tuláka. Dnes zamíříme na Žižkovu mohylu u Přibyslavi. Mohyla ve vesnici Žižkovo pole je vzpomínkou na slavného českého vojevůdce Jana Žižku, který tam při obléhání Přibyslavi roku 1424 zemřel. Přesné místo jeho úmrtí připomíná veliký kříž uprostřed pole. Žižka však nezemřel v boji, do hrobu ho s největší pravděpodobností schvátila dosud neplně objasněná nemoc. Na podzim roku 1424 vytáhl Žižka v čele polních vojsk na Moravu proti zeti římského krále Zikmunda Albrechtu Habsburskému. Cestou tato patrně největší armáda, jakou do té doby husité postavili, oblehla na českomoravské Vysočině hrad Přibyslav, který patřil nepřátelům Kalicha, pánům z Ronova. A právě při obléhání Přibyslavy se Žižka roznemohl záhadnou nemocí, kterou se dosud nepodařilo nikomu objasnit, a nemoci podlehl. Existuje ale i hypotéza, že byl otráven. K uctění památky husického vojevůdce byla roku 1874 postavena mohyla podle návrhu architekta pana Antonína Víla. Mohyla stojí na místě, kde údajně 11. října 1424 Jan Žižka z Trocnova zemřel. Řada předních husitologů ale vyslovuje pochybnost o autentičnosti tohoto místa Žižkova úmrtí. Kuželovitá mohyla se tyčí do výšky 16 metrů, zdobí kameny z památných historických míst, seznam Žižkových vítězných bitev a samozřejmě symbol husického hnutí, téměř 2 metry vysoký kamenný kalich. Od mohyly je překrásný výhled, jemuž dominuje hrad Lipnice a vrch Melechov, silueta kostela v Havlíčkově Borové nebo vrch Rosička s novou rozhlednou. Nedaleko mohyly, zhruba 1 kilometr, se nachází údolí Plaček, kde údajně tábořila siročtí vojska a konala se i tryzna za zemřelého vůdce. Více informací o Žižkově mohyle u Přibyslavy najdete například na webu kudyznudy.cz. Mějte se báječně a pěkně se toulejte. Prýma den vám přeje Vít Pěkný.

0: že...
1: Takže 10 hodin a 58 minut k tomu dospíval Karel Kryl svou slavnou Martinu, poslední písnička této hodinky. Než odejdeme na pozvánky za kulturou a na předpověď počasí, tak předám slovo také Láďovi. Snad by vám měl prozradit, co vás zítra čeká ve vysílání Country Rádia mezi 6 a 10 hodinou.
2: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Tak dnešní raně dopolední vysílání je za námi, ale já už se na vás úderem 6. budu těšit zase zítra. Možná jste zaznamenali, že od pondělí v našem vysílání máme pravidelné heslo, které se vztahuje k tomu, či kterému dni. V těch heslech budeme pokračovat i zítra. No a pokud na základě těch hesel, které si pečlivě zaznamenáte, dáte dohromady větu, tak na základě toho můžete potom u kolegy Milana Šmita získat krásnou cenu. Tou cenou bude pobyt v Lázních Poděbrady. No ale více už zase zítra. Tak ať se vám dobře poslouchá a úderem 6. se budu těšit na slyšenou.
1: Tak s tím naprosto souhlasím, přesně tak. V pátek někoho z vás obdarujeme cenou, kterou je pobyt v Lázních, ale do té doby ještě musíte sbírat ta hesla. Nevím, jestli už jste dnes právě třeba u Ládi zaznamenali, pokud ne, tak poslouchejte mé vysílání a určitě ho uslyšíte. Když budete pozorní, nemůžete ho minout.
3: Country počasí.
4: Na Moravě a ve Slezsku dnes bude převládat jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslavy 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích se chystají na sobotu 27. a neděli 28. června na kostelní zahradě. Zahrají tam Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elan Hanna Tribute. V neděli se můžete těšit na Petra Ludku a doprovod. Zveme vás na Třepsínské zvonění 2026 v pátek 3. v sobotu 4. července v Třepsíně na Loukách nad Návsí. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Taková skvělá muzika vás čeká, tak tam doražte. Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v pátek 3. července od 18 hodin v Café Konopiště. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Na pondělí 6. července se chystá oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba, skupina Babouci a sraz na akci je už v dopoledních hodinách. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak já myslím, přátelé, že bez jakékoliv pochybnosti jste poznali hlas Romana Horkého a tohle to byl Kamelot a Zaprášené diamanty, slavná taková ta trampská deska a jedna z Romanových věcí, která tuhleto desku, skvělou desku mimochodem, ozdobila. Já doufám, Romane, že se ti dobře daří, zdravím tě, přejeme ti tady z rádia brzké uzdravení a těšíme se na tvůj návrat na pódia, ale když jsme u těch pódií, tak my pochopitelně víme, že právě v tomto období se hodně hraje, je hodně festivalů a na další takový vás pozveme za chviličku v kukátku Country Rádia. Ovšem, jestli sedíte někde ve stínu, pak vám gratuluji a budu vám k tomu vyhrávat. Vaby Daněk, Pavlína Jišová s druhou trávou, mimochodem skvělá spolupráce, nebo třeba Darius Rucker, výborný, skvělý, můj oblíbený americký zpěvák, no a nebo Josef Šimek a rok 1948, jedna z těch písní, která asi nikdy nezestárne. To všechno pro vás mám připraveno na tuto hodinu.
1: Jsem starej Tom Shore z pobřeží, pamětník slavných dob a sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět, já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět,

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

0: Rokem Country Rádia.
1: Je tady léto, je tady období festivalů, někdo má rád velké, monstrózní festivaly, někdo si potrpí zase na menší a přesně o takovém budeme hovořit v souvislosti s obcí Hlušovice. A já mám teď momentálně právě z této obce na telefonu pana Jiřího. Pane Jiří, já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den vám přeji.
1: Tak vy máte nějakou pěknou akci, která by mohla na Olomoucku potěšit naše posluchače, tak povídejte, o co konkrétně jde.
2: Ano, určitě je to pravda. My v naší obci Hlušovice, která je 6 kilometrů vedle Olomouce, chystáme ve dnech 27. a 28. června oslavy 755. výročí obce a 100 let oslavy kostela. Před 100 lety byl vysvěcen náš kostel svatého Petra a Pavla. A pro tuhle tu příležitost jsme si připravili bohatý dvoudenní program kulturní, světský i duchovní, ve kterém se pokusíme to všechno pořádně oslavit.
1: Takže povídejte, na co konkrétně se můžeme tedy v rámci tohoto, řekněme, malého festivalu těšit?
2: Naše kostelní zahrada ožije takovým trošku multižánrovým festivalkem. Nejdříve zahraje Epidemie, tu určitě všichni dobře znáte.
1: Ano.
2: Po Epidemii na podium přijdou Dixie Five, je to tady olomoucko-přerovský Dixieland, který hraje klasiku pro ty, kteří to mají rádi.
1: Ano.
2: Po Dixie Five nastoupí na podium Ptáci, olomoucko-přerovská nová kapela. No a celý program kulturní večer uzavře skupina Elan Hana Tribut a o té si dovolím tvrdit, že kdo přijdete, nepoznáte, že na pódiu zpívá nikdo jiný než Jožoráš, protože jejich frontman je opravdu skvělý.
1: Aha, no tak to vypadá dobře, co se hudebního programu týče, ale vy jste naznačil i duchovní rozměr akce.
2: V průběhu akce v rámci doprovodného programu budete moct navštívit náš kostel, užít si komentovaných prohlídek,
1: ano.
2: Uslyšíte naše nově naladěné varhany v akci a v neděli nastane ta duchovní část, kdy po klasické mši svaté, kterou bude sloužit olomoucký pomocný biskup, bude vysvěceno nové meditační místo svatého Františka, které vzniká před kostelem v této příležitosti. No a potom po 13. hodině zastíde něco kulturnějšího a zahraje nám Petr Ludka s doprovodem.
1: Mm-hmm.
2: Je to zpěvák, který se věnuje aktuálně spíše duchovní hudbě. Po oba dny samozřejmě bude k dispozici další bohatý doprovodný program, bude k dispozici občerstvení. A v sobotu ten hudební program doplní ještě divadelní scéna, divadla bez kliky, budou tam k dispozici ukázky historických řemesel a tak dále. Myslím, že kdo přijde, určitě se tady s náma v naší zahradě nebude nudit.
1: Určitě pestrý program pro celou rodinu, jak jste řekl, v sobotu a v neděli, tedy 27. a 28. 6. Kde přesně?
2: V Hlušovicích v kostelní zahradě, to znamená u kostela svatého Petra a Pavla. Nakonec poslední informace, jak se k nám dostanete. Jestli můžu doporučit, přijďte vlakem, kostel je 3 minuty od vlakové zastávky a z Olomouce je to 6 minut. Takže ušetříte a budete si moct dát i pivo nebo něco dobrého podle chuti.
1: Děkujeme za pozvánku, mějte se krásně, ať vyjde počasí, ať je hojná účast a naslyšenou.
2: Děkuji vám všem a srdečně všichni zvu. Naschledanou.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

svatým kopečku u kostela. Bim bam, bim bam, jo, u kostela. Bouřlivá doba mě zapomněla. Bim bam, bim bam, bim bam. Občas jí zahlídnu někde vpředu. Bim bam, bim bam, jo, někde vpředu.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Je tady trochu dopravy, 11 hodin 31 minuta a pohled na koleje mi říká, že se vracíme do západních Čech, konkrétně na trať 178 Cheb Mariánské Lázně Plzeň hlavní nádraží. Tam máme dopravní závadu a provoz mezi stanicemi Plana u Mariánských Lázní a Brod nad Tichou je přerušen. Znamená to, že je zavedena náhradní autobusová doprava, a to mezi stanicemi Mariánské Lázně Stříbro a také v obráceném směru. Pak také Plana u Mariánských Lázní a Stříbro a i v tomto případě i v obráceném směru. To opatření se dotkne velkého počtu vlaků, takže sledujte pokyny dopravce. Co se dálnic týče, tak vážná situace na D1 uzavřela dálnici 23. kilometr ve směru na Brno, je to tam uzavřeno, počtejte se zdržením. Pražský okruh 21. kilometr ve směru k D1, 3 osobní auta v sobě blokují levý jízdní pruh, tak i tady objíždějte velmi opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Kant.

0: Tak když jsem vám pouštěl pozvánku na zítřejší ráno, tak Láďa zmiňoval hesla, která sbíráme celý tento týden, abychom se dobrali nakonec toho největšího hesla, toho největšího názvu, který někomu z vás přinese ta výherní věta pobyt pro dvě osoby v hotelu Spa Cariclea a je to na 3 dny a 2 noci s polopenzí a s neomezeným vstupem do bazénu, wellness zóny, což znamená saunu, páru, výřivky, knajpu, vchodník. Takže opravdu moc pěkný pobyt, samozřejmě v lázních Poděbrady, to jsem, nevím, jestli jsem řekl, ale jestli ne, tak to rád připomínám. No a co k tomu vede? Vede k tomu poslouchání Country Rádia, protože my vám vlastně od pondělí každý den několikrát, a to až do zítřejšího dne, říkáme jednotlivá hesla, která, když složíte dohromady, tak vám vyjde právě ta výherní věta a tu budu chtít slyšet někdy v pátek. V pátek se budu ptát, jak zní ta věta a ten, kdo se dovolá první a řekne jí, tak vyhrává zmiňovaný wellness pobyt. Tak to si myslím, že je výhra jako hrom a určitě stojí za to poslouchat Country Rádio a mapovat ta hesla. Pro dnešní den tady máme heslo, pozor, zvyšte pozornost, jsou.
1: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. lázně-poděbrady.cz
2: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo od ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: No, tohle to byla moc milá vzpomínka. Marcela Voborská s Pacifikem, první dáma country music. Máme 11 hodin 59 minut, víc už toho do dopoledne nenacpeme. Už jenom předpověď počasí, nějaká ta reklamka a potom další zprávy country rádia. Po 12. hodině Pavel Bobek, skvělá cover verze písně Kenny Rogerse. Dáme si také Ivana Mládka ve spolupráci se Zelenáči. No a potom už taková ta pravidelná soutěž poledního menu. Ale to si řekneme teprve, až to bude aktuální. Teď už vám přeji příjemný poslech a pojďme společně přivítat odpoledne.
1: Country počasí.
2: Na Moravě a ve Slezsku dnes bude převládat jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat i přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Řešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Settlery.
1: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá spát.
0: A Brontosaury.
2: Měl kapsu prázdnou, Franky dlouhá, po státech toulal se jen sám.
0: Babiho Daňka.
3: Ten

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Většina Čechů vnímá čtení jako pozitivní aktivitu, jenže skoro třetina z nich vůbec knihy nečte. Podle průzkumu se vymlouvají na nedostatek času a téměř čtvrtina dává přednost jiným formám zábavy, například telefonu, seriálům nebo sociálním sítím. Pětina školáků ve věku 11 až 15 let podle studie pije energetické nápoje každý týden. Organizace Minister zdraví spolu se zástupci ředitelů škol a rodičů vyzvala k zavedení jejich prodeje až od 16 let. Podle učitelů jsou děti v důsledku nadměrné stimulace roztěkané a neschopné udržet pozornost. Poslanci navrhovali omezení prodeje v minulém volebním období, ke schválení ale nedošlo. Omezení dostupnosti těchto nápojů dětem podporuje i dětský ombudsman Martin Beneš. Až se zima zeptá, co si dělal v létě. Jinými slovy, také Praha už hledá vánoční strom.
2: Hlavní město už začalo s hledáním svého vánočního stromu, který bude součástí výzdoby na Staroměstském náměstí. Ideálním stromem je zdravý smrk stepilý s výškou 23 až 25 metrů. Následně dojde k jeho zkrácení na bezpečných 22 metrů. Růst může kdekoliv v Česku, ideálně v blízkosti silnice. Tipy na letošní vánoční strom je možné zasílat na adresu info@tajko.cz do 15. září. Honza Navrátil, Praha.
1: V Brně vyrazí do práce noví policisté.
3: Na bezpečnost v Brně i dalších městech Jihomoravského kraje bude v budoucnu dohlížet téměř 200 nových policistů. Jejich služební slib zazněl na náměstí Svobody při oslavách Dne policie. Ceremoniálu se zúčastnil policejní prezident Martin Vondrášek, ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leo Štržil i další vysocí představitelé policie. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté budou v noci odvracet vyřazení z mistrovství světa. Podrobnosti přidává náš sportovní redaktor Petr Pintovič.
4: Český tým odehraje poslední zápas ve skupině proti domácímu Mexiku na vyprodaném Aztéckém stadionu a k postupu bude s největší pravděpodobností potřeba Mexičany porazit. Právě domácí celek má dvě výhry a už jistý postup do play-off. Zápas Česko-Mexiko se hraje ve 3 hodiny v noci našeho času.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
5: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Ryze české meny na Country Rádiu.

0: Takže dozněla písnička, kterou jsem sliboval, Ptáčku, ptáčku, Berunka teče, Ivan Mládek a Zelenáči, a před námi jsou tři písně. Budou zpívat Ohaři s Johnny Sylerem, Michal Tučný, Zdeněk Rytíř a Vaby Rivola a také Epidemie. A je tam zase ukryté nějaké tajemství, které byste měli najít. Drobný dárek jako odměna za tuto soutěž bude tentokrát deštník s logem Country Rádia, takže i když teď momentálně neprší, tak deštník se určitě hodí, navíc ho můžete použít i jako slunečník, tak jestli chcete soutěžit právě o tento prezent, o tuto cenu, tak zvyšte pozornost a poslouchejte písničky Nohu na plyn dej, Starý dobrý western a Stříbrné plátno a zkuste najít, co by mohlo být společným znakem těchto písní.
1: Jel jsem v silnici, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dali slezy. Já

Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám, a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100x přednost.

zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochybile chce za ženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne? Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc.

0: No, dozněla epidemie a jejich stříbrné plátno a telefon 210 323 333 v tuto chvíli je k dispozici pro ty, kteří by chtěli zkusit svoje štěstí v soutěži v polední menu. Pochopitelně je to tedy o tom deštníku, jak jsem vám naznačil, takže měli by volat ti, kteří ho chtějí získat. A já už beru telefon, protože už někdo také volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, tady Alena z Jihlavy.
0: Dobrý den, Alčo z Jihlavy. Tak povídejte, co si myslíte, že by mohlo být společným znakem, přičemž říkám rovnou předem, že třeba najdete nějaký, ale nemusí to být úplně to, co hledáme.
1: Já si myslím, že to je kino, biograf.
0: Jo, tak tentokrát to je naprosto jednoznačné, tleskám, řekla jste dokonce obě dvě možnosti. Mám tady poznámku od hudebního dramaturga, hledáme kino či biograf, takže je to v pořádku, řekla jste úplně všechno. Co deštníček, hodí se?
1: No je, na ten už čekám hrozně dlouho.
0: Vážně, no tak to jsem rád, že to tentokrát vyšlo. Tak mi vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu, co a jak, ano?
1: Dobře, děkuju moc.
0: Taky děkuju. No a my, přátelé, pokračujeme v poledním menu. Před námi je Mirek Hofman, Nové struny, nebo třeba Pavel Dobeš, a nebo třeba Denisa Klementová a Zdeněk Vřešťál. Moc pěkná písnička. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou chuť k obědu a za chviličku se ozvu s tím, kdo že má dneska svátek, a vy to dobře víte.
2: Polední menu na Country Radio.

0: a s pivem.
1: Ryze české meny na Country Rádiu.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české

0: Pěkná píseň, optimistická, Denisa Klementová a Zdeněk Břešťál a Paparazzi, tak právě teď dozněla 12 hodin 32 minuty, já koukám do kalendáře, ale myslím, že dnes opravdu nemusím připomínat, kdo má svátek, jedno z nejrozšířenějších jmen u nás, Honza Honzík, 24. června, takže pánové, všechno nejlepší, hezkou oslavu, pokud se vám jí dostává, pokud se vám jí nedostává, tak až přijde, tak to hezky oslavte, přejeme nejen všechno nejlepší, ale posíláme také hezkou písničku a to v podání Žalmana a jeho spolu. Hezký den.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Tak tohle byli Copáci, dál jen se smějí, když jsme u Copáků a Míši Lajchta, tak dostal jsem takový výpis z toho, jak to vypadá s parníkem Country Rádia. Dnes je tam Jindra Kejak, je vyprodáno a příští týden, myslím, nebo 7., tak tedy další parník 7.7. je právě Míša Lajcht a Bert Lajchtovi jako forehand a tam nám zbývá nějakých 8 lístků, takže pokud byste se chtěli zúčastnit této plavby, tak neváhejte a kupujte, protože se blížíme k hranici vyprodaného i tohoto koncertu. Pak nám zbývají ještě nějaká místa, koukám na Mirka Palečka 21. července a jinak je to asi kompletně vyprodáno. Pak až v srpnu je tam nějaké místečko na Jindřišku a Honzu Brožovi a něco na Jindru Kejaka a jinak se to zase blíží vyprodání. Co je pak dál v září, to zatím řešit nebudu, ale chcete-li s námi plout, tak když to vemu tedy velmi zkráceně, tak můžete ještě 7.7. s forehandem, tedy s Míšou a Bertem Lajchtem, a nebo s Mirkem Palečkem, to je 21.7. To jsou místa ještě stále k mání během července. Tak a teď si dáme Tonyho Jocha, který se tam také chystá, k nám na parník už tam byl, jeho koncert byl skvělý, ale vy na našich stránkách najdete také další termíny, kdy si můžete kupovat lístky a poslechnout si tam třeba i tu písničku, která právě teď začíná hrát, Tvář starého muže. Takže Tony Joch také bude na parníku s Karlem Macálkou a s dalšími přáteli. Jinak já většinou v polední menu také zvu na večerní pořad, dnes je to myslím jasné. Dnes je středa, takže americká country s Milošem Kellerem od 19. hodiny Country Time.
1: Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svý

0: Tak tentokrát nám zvony neodzvonily poledne, ale už 13. hodinu v podstatě, protože je 12.57, před námi předpověď počasí, no a polední menu je u svého konce. Já vám přeji dobrou chuť, pokud ještě obědváte, no a na co se můžete těšit v té příští hodině, začneme Hoptropáky a jejich asi největším hitem Amazonka. Dáme si Pavlínu Jíšovou a Adélu Bohadlo, matka a dcera, moc pěkná kombinace, no tak jak by také ne. A dáme si i něco z zahraničí, třeba skvělou píseň v podání Baka Ovnce. Víc zatím předbíhat nebudu, bude tam i pozvánka na hezké místo, na hezkou muziku. Zkrátka a dobře, normální vysílání zase mezi 13. a 14. Takže nechoďte nikam daleko, neodcházejte nikam daleko, poslouchejte Country Radio, buďte s námi, protože jednak můžete slyšet hezké písničky a jednak informace, které přichází, se vám určitě nestratí, můžete na tom jen vydělat.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti s možností přehánik. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Turismus přináší velké peníze a zahraničních turistů, kteří míří do České republiky na dovolenou, přibývá a s tím roste i jejich podíl na počtu karetních plateb i na celkových tržbách. Podle dat z platebních terminálů vzrostl v prvním čtvrtletí podíl takových plateb zahraničních turistů v českých hotelech a restauracích z loňských 19 na 23%. Nejvíc utrácejí Němci, Irové i turisté z Velké Británie. Na dovolenou letos vyrazí 7 z 10 Čechů. Většina z nich si své cesty naplánovala na nadcházející 2 měsíce, tedy červenec a srpen. Podle průzkumu jsou hlavně pro mladší generaci cesty do ciziny únikem před všedními povinnostmi. A při nich se často na nějaká rozpočtová omezení nehledí. Jinými slovy, na dovolených utrácet umíme. K vodě do Berouna teď vyrazíme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: Venkovní koupaliště v Berouně včera spustilo letošní sezónu. Areál čekal na příhodné počasí a otevřel zatím denně od 12 do 19 hodin. Od

0: Soboty ale přejde do letního režimu s otevírací dobou každý den od 10 do 20 hodin. Koupaliště letos testuje novinku v podobě experimentu se zůstatkovou vodou. Ceny tu zůstávají stejné jako v loňském roce. Jednorázový vstup vyjde na 150 korun. Honza Navrátil, Beroun.
1: Na festival nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Hudební a filmoví fandové z jihu Moravy mohou i letos kromě řady domácích festivalů poměrně snadno navštívit také nejméně jeden zahraniční. V nedaleké Vídni na Rathaus placu se koná od 4. července do 6. září tradiční film festival. Během 9 týdnů postupně nabídne návštěvníkům promítání desítek koncertů a to zcela zdarma. Luděk Savana Urbánek, Brno.
3: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě zámořský hokej. Hokejový brankář Šimon Zajíček podepsal novou roční smlouvu s Bostonem a i v příští sezóně se tak bude snažit prosadit do NHL. Ještě dodám, že 24-letý golman v uplynulém ročníku působil na farmě Bruins v nižší AHL. A cyklista Pavel Bittner nakonec nezasáhne v tomto týdnu do bojů o republikové tituly. Místo domácího šampionátu v Uničově a Jeseníku dal přednost pokračování přípravy na Tour de France. Tolik zprávy. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak přátelé, právě teď dozněla písnička Pavlíny Jíšové a Adély Bohadlo, Matka a dcera, zpívali Matka a dcera. A než se dáme Baka Ovnce, tak pro vás mám tady ještě další informace z téhleté hodinky. Chcete prožít hezkou sobotu? Jestli ano, tak zkuste si poslechnout Kukátko Country Rádia. Já myslím, že tam byste mohli se trošku inspirovat a vyrazit třeba za hezkou muzikou, kterou vám tam nabídneme. Pokud už máte nějaký plán na víkend, pak je to v pořádku. Pokud zůstáváte doma, je to samozřejmě také v pořádku, vaše volba. A možná vás zajímá, na co se můžete tedy o víkendu těšit, pokud budete poslouchat Country Radio. No tak těch pořadů tam bude připraveno samozřejmě mnohem více, ale jisté je, že sobota 27. a neděle 28. června bude zasvěcena jako první prázdninový víkend takové romantice cestování. V polední siestě potom můžete čekat písničky Vabiho Daňka. Tak tolik tedy program toho, co se chystá na tento víkend 27. a 28. v rádiu. Pokud chcete vyrazit někam za živou muzikou a nestačilo by vám Kukátko Country Rádia, tak vydržte hodinku a za hodinku máme kulturní pozvánky. Ale to předbíhám. Teď půjdeme za hezkou muzikou. Tady je Buck Owens a jeho skvělá věc Egg Naturally.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Milí posluchači, vy už dobře víte, že vás zvu na samá krásná místa na hezké akce a jedno takové místo a jednu takovou akci právě teď vidím před sebou a rád bych vás pozval do Velichova. Vlastně nás pozve Honza Bittmann, kterého mám na telefonu. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak povídej, na co se můžeme vypravit, co jsi pro nás připravil?
2: Takže připravili jsme pro vás už 22. ročník Country Bluegrass Festu. Bude se to konat tady u nás v našem přírodním amfiteátru a bude to 27.6. od 18.00.
1: Na co se můžeme těšit, jaké kapely si pozval?
2: Tak používáme samozřejmě standardní stálice našeho festivalu, takže vystoupí nejlepší velichovská skupina Tsunami. Mm-hmm. Na to se můžete těšit každý rok. Můžete se těšit každý rok na výbornou bluegrassovou kapelu Svomotova skupinu Album, na Fernetiky, na skupinu Jedním vrzem, na skupinu V5 a jako hlavní, jak se to říká, headliner celé akce je, nevím, jestli znáš tu kapelu, je to San Johnny,
1: ano.
2: Ale San Johnny je bluesová kapela a San Johnny si připravili program, kdy budou hrát Johnnyho Cashe, takže je to San Johnny Cash Tribute, Johnny Cash Tribute.
1: Je to tak, je to náš oblíbený program, se kterým rádi vyrážíme, pokud někde se koná akce, kde je možné si zahrát písničky Johnnyho Cashe, protože ho máme moc rádi a jeho muziku, navíc náš frontman některé věci si i upravil tak jako k obrazu svému, takže to určitě bude jízda, ale neboj se, přidáme i trošku blues a trochu rock'n'rollu, aby to bylo trošku do skoku. Moc se těšíme, pojď ještě jednou zopakovat, prosím tě, pro naše posluchače, tedy kolikátého, v kolik hodin a kde přesně mají být?
2: Takže ve Velichově, je to 22. ročník, je to v sobotu 27.6. a začíná to od 18.00. Doporučujeme přijít včas.
1: A poslední takový doplňující otázky, jak je to tam s parkováním?
2: Parkování máme tady hodně místa. Můžete zaparkovat, můžete přespat v autě, můžete v podstatě být i vzhůru celou noc, protože pak bude probíhat vždycky jam session, takže se hraje do pozdních ranních hodin, potom na sále. Máme tady i možnost ubytování v penzionech, máme 3 penziony už teďkon, takže lidi se tady vyspí hodně a bude to moc fajn.
1: My se moc těšíme, Honzo, děkujeme za pozvánku a v sobotu ahoj.
2: Oh yeah, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ani mezi 13. 14. nevynechám dopravní informace, takže pojďme se podívat na to, co se kde děje. Nejprve koleje, měli jsme tu několik neplánovaných mimořádností a ty samozřejmě pokračují ještě i nadále. Dokonce se nám trošičku namnožily, takže porucha vozidla je hlášena třeba také na trati 194 České Budějovice Černý kříž v úseku Boršov nad Vltavou Český Krumlov a dále potom také v úseku Český Krumlov České Budějovice. A vlaky Jižní Express jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou a to v úseku Boršov nad Vltavou Český Krumlov a Český Krumlov České Budějovice. Tolik tedy koleje, teď se pojďme podívat rychle na dálnice, jestli se nám tam něco komplikuje. No, D5, 43. a 5. až 44. kilometr ve směru na Plzeň, leží tam balíky izolační hmoty na vozovce, no, tak to je nepříjemné a nebezpečné a navíc drahé, protože ta se těžko schání. Také na D5 na 43. kilometru hlášen další předmět na vozovce, ale to si myslím, že bude souviset, jenom je to o kousíček o pár metrů dál, takže to všechno souvisí s těmi balíky izolační hmoty. Jinak tady vidím na D1 na 23. kilometru ve směru na Brno neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli nehodě. Je tam stojící dodávka po předešlé nehodě, tak tu objíždějí to opatrně. Jinak nevidím hlášenou žádnou další havárku, ale počkejte, tady koukám, že přece jenom nějaké varování tu svítí. No, jde o kolonu ve směru na Brno na D1 mezi 13. a 23. kilometrem. 9-kilometrová kolona je poměrně dlouhá, počítejte se zdržením. A kolona je i mezi 176. a 196. ve směru na Ostravu. Tam je velmi silný provoz a tvoří se opravdu dlouhá, nesouvislá kolona. Takže vám přejeme pevné nervy, ale taky šťastnou cestu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Tak tohle byl Pacifik, slavná mešovská melodie, když přijdou chvíle, a než si dáme Věru Martinovou, Dala jsem lásku řekám, tak bych rád jenom připomněl, že dnes je středa, já tedy jedu na Parník už vlastně za chvíli, je tam dnes Jindra Kejak, ale zítra a pozítří bych vás rád pozval na dopolední kávy, protože tenhle ten pořad, který je vždy taky diskuzní na nějaké zajímavé téma, anebo s nějakým zajímavým hostem povídání třeba o jeho práci, tak bude tentokrát velmi různé, zatímco ve čtvrtek 25. tedy zítra bude hostem dopolední kávy pan Hegel z Planetária v Praze a řeč bude primárně o planetáriu, ale zabrousíme třeba i k misi Artemis 2 a také obecně k novinkám v planetáriu. Tak v pátek bude hostem mladá autorka knihy, spisovatelka Michaela Narecky. Ta je momentálně, jestli jsem dobře pochopil, na mateřské dovolené, ale my si popovídáme o knize, kterou napsala Statečná Máša a šeptající slon, a může to být třeba také inspirace pro vás na nějaký hezký dárek pro vaše vnoučátka, nebo pro vaše děti, anebo zkrátka pro vás. Takže vás zvu na dopolední kávu jak 25., tak 26. Sami jste slyšeli, že témata jsou velmi odlišná, snad si každý vybere to svoje. No a v běžné vysílání nebude chybět muzika, jak by také ano, vždyť jsme v country rádiu, takže pro vás máme celou řadu krásných písniček, jako třeba v tomhletom případě, kdy už začíná hrát a také zpívat Věra Martinová a ozve se její velmi slavná písnička z roku 1987 nahrávka Dala jsem lásku, řekám.

0: Karel Kryl ve vysílání Country Rádia zaspíval svou píseň, která byla poslední písní této hodinky, a jsou tady slibované pozvánky za kulturou, což je, myslím, rubrika velmi důležitá, zejména v tuto chvíli, kdy se hodně vyráží na festivaly, takže si poslechněte, co si pro vás připravili tady u nás v Country Rádiu za pozvánky. Jinak další pozvánka je ještě od mého kolegy Ládi Vlacha, který vás zve na zítřejší ráno, tak tady ho máte.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia, tak dnešní raně dopolední vysílání je za námi, ale já už se na vás úderem 6. budu těšit zase zítra. Možná jste zaznamenali, že od pondělí v našem vysílání máme pravidelné heslo, které se vztahuje k tomu, či kterému dni. V těch heslech budeme pokračovat i zítra. No a pokud na základě těch hesel, které si pečlivě zaznamenáte, dáte dohromady větu, tak na základě toho můžete potom u kolegy Milana Šmita získat krásnou cenu. Tou cenou bude pobyt v Lázních Poděbrady, no ale více už zase zítra. Tak ať se vám dobře poslouchá a úderem 6. se budu těšit na slyšenou.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti s možností přeháněk. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslavy 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích se chystají na sobotu 27. a neděli 28. června na kostelní zahradě. Zahrají tam Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elan Hanna Tribute. V neděli se můžete těšit na Petra Ludku a doprovod. Zveme vás na Třepsínské zvonění 2026 v pátek 3. v sobotu 4. července v Třepsíně na Loukách nad Návsí. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Taková skvělá muzika vás čeká, tak tam doražte. Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v pátek 3. července od 18 hodin v Café Konopiště. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Na pondělí 6. července se chystá oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci a sraz na akci je už v dopoledních hodinách. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Tak ve vysílání Country Rádia dostali prostor i jeleni, jejich skvělá píseň, Když se svlíkáš, dozněla chvilku po 14. hodině. Milan Šmid vám přeje krásné odpoledne, na co se můžete těšit. Pozvánka na další festival za chviličku. Z muziky potom Rangers, Johnny Cash, Hank Williams, Eliška Kotlínová a nebo třeba Jim Reeves, ale také Tulácká stezka. Tak to je rychlý pohled na to, co nás čeká v této hodině. Já vám přeji příjemný poslech.

0: Radkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na krásné místo. Já mám velikou radost, protože se na scénu vrací festival, kam jsem vždycky moc rád jezdil, a sice Hradešínské struny. A tak mám na telefonu Petra Vanču. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Milane a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Děkujeme za pozdrav. A jak to bude vypadat tedy s festivalem? Opravdu je to tak, jak jsem řekl?
2: Ano, opravdu je to tak, jak si řekl, po nějaký kratší pomlce jsme znovu obnovili tuhle tu tradici. Uh-huh. A Hradešínské struny 2026 budou 18. července. Uh-huh. Na Hradešíně spousta posluchačů už bude vědět. A začneme ve 14 hodin, budeme mít jako hlavní hvězdu toho festivalu. Máme pozvaný Nezmary z Českých Budějovic.
1: Ano.
2: A obklopí je neméně známí a kvalitní muzikanti, páry z Děčína, holky od Plotny Skok z Litoměřic, které slaví už 20 let na scéně, mm-hmm. Trati od Změrníka, krásný oldtimeový bluegrassek, mm-hmm. Blue Grant a Klára, klasická ano. Už dneska moderní country. Přivítáme i K-band s Pepou Malinou, aha. Který nám zahrají typický český bluegrassek.
1: Výborně, takže sestava parádní. Místo předpokládám stejné, tak jak jsme zvyklí v Hradešíně, je to tak?
2: Ano, Hradešín, okres Kolín, sportovní areál, krásné prostředí.
1: Všechno připraveno, občerstvení, sociály.
2: Všechno už máme zajištěné, všechno je připravené, počasí objednané, teda doufám.
1: Jo. Tak tam je to vždycky trošku ošemetný, ale pro nás je důležitý, že my se samozřejmě dovedeme schovat, ale jak je to tady ještě s parkováním, mi řekni?
2: Parkování je na místě, připravili jsme už i větší parkovací plochy pro návštěvníky, aby jsme se tam vešli, když nás tam bude těch 10 tisíc nebo 30 tisíc jako na portě v roce 89.
1: Jo.
2: Jdeme se těšit.
1: No bylo by to krásný, úplně tomu zase jako moc nedávám, ale každý človíček dobrý. Tak závěrem ještě jednou prosím tě, Peťo, řekni, v kolik hodin, kdy, kde máme být?
2: 18. července od 14 hodin, Hradešín, okres Kolín, je to u Českého Brodu, nebo u úval z druhé strany, a budeme se na vás těšit na sportovním areálu Hradešín.
1: Peťo, ať se všechno vydaří, včetně tedy počasí, a měj se hezky, ahoj.
2: Milane, děkuju, hezký den.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak někdy je zkrátka fajn, ale pojďme se podívat na to, pokud pojedete po kolejích, tak jak se vám cesta naopak asi prodlouží, protože na trati 202 Bechyně Tábor v úseku Tábor Malešice došlo k poruše trakčního vedení a znamená to, že zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Tábor Malešice a také v obráceném směru. Podívám se s vámi i na zdržení na dálnicích, konkrétně máme problém na D0 na 16,5 km ve směru na D1, došlo tam k havárii osobního auta do svodidel. Mám tady i nějaké další problémy, i když na D1 na 23. km ve směru na Brno, kde je dopravní nehoda a neprojezdní pravý jízdní pruh, by se to mělo teď nějak došetřovat a dodávka, která tam zůstala po předešlé nehodě, by měla rychle zmizet. Ovšem to neznamená, že je to jediné místo, kde byste se zdrželi a že je to všechno v pořádku, tak konkrétně, když jsme na D1, tak pro vás mám informaci o poměrně výrazném zdržení a to mezi 176. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu, tam se totiž tvoří kolona vozidel, je tam velmi silný provoz. Kolona je potom i mezi 13. a 25. kilometrem ve směru na Brno. I tady počítejte s delší kolonou. No a pak tady mám aspoň jednu dobrou zprávu a sice to, že na 327. kilometru ve směru na Ostravu, kde byly příčiny nějaké ke zdržení, tak ty už jsou odstraněny a začíná to tam být průjezdnější. I takhle počítejte s tím, že o kus dál zase jsou nějaké další problémy. Prostě D1 dneska není úplně hladce průjezdná, na to se prosím připravte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
2: Rádio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, ale...
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já super.
7: Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vítejte při poslechu dalšího Tuláka. Dnes zamíříme na Žižkovu mohylu u Přibyslavi. Mohyla ve vesnici Žižkovo pole je vzpomínkou na slavného českého vojevůdce Jana Žižku, který tam při obléhání Přibyslavi roku 1424 zemřel. Přesné místo jeho úmrtí připomíná veliký kříž uprostřed pole. Žižka však nezemřel v boji, do hrobu ho s největší pravděpodobností schvátila dosud neplně objasněná nemoc. Na podzim roku 1424 vytáhl Žižka v čele polních vojsk na Moravu proti zeti římského krále Zikmunda Albrechtu Habsburskému. Cestou tato patrně největší armáda, jakou do té doby husité postavili, oblehla na českomoravské Vysočině hrad Přibyslav, který patřil nepřátelům Kalicha, pánům z Ronova. A právě při obléhání Přibyslavy se Žižka roznemohl záhadnou nemocí, kterou se dosud nepodařilo nikomu objasnit, a nemoci podlehl. Existuje ale i hypotéza, že byl otráven. K uctění památky husického vojevůdce byla roku 1874 postavena mohyla podle návrhu architekta pana Antonína Víla. Mohyla stojí na místě, kde údajně 11. října 1424 Jan Žižka z Trocnova zemřel. Řada předních husitologů ale vyslovuje pochybnost o autentičnosti tohoto místa Žižkova úmrtí. Kuželovitá mohyla se tyčí do výšky 16 metrů, zdobí kameny z památných historických míst, seznam Žižkových vítězných bitev a samozřejmě symbol husického hnutí, téměř 2 metry vysoký kamenný kalich. Od mohyly je překrásný výhled, jemuž dominuje hrad Lipnice a vrch Melechov, silueta kostela v Havlíčkově Borové nebo vrch Rosička s novou rozhlednou. Nedaleko mohyly, zhruba 1 kilometr, se nachází údolí Plaček, kde údajně tábořila syrotčí vojska a konala se i trizna za zemřelého vůdce. Více informací o Žižkově mohyle u Přibyslavy najdete například na webu kudyznudy.cz. Mějte se báječně a pěkně se toulejte. Prýma den vám přeje Vít Pěkný.

Tak jsme to zvládli všechno, je tady 15. hodina, Miloš Keller připraven, hezké odpoledne s Milošem vám přeji a já vyrážím na parní, dneska to bude parádní, venku je počasí jako hrom, na to vypravit se na vodu, hostem bude Jindra Kejak, veselý chlapík s krásnou muzikou, tak si to užijeme jinak.

0: zítra v 10 hodin dopoledne. Mějte se moc hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti s možností přeháněk. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma finance, protože osoby samostatně výdělečně činné se od 1. července dočkají snížení minimálních záloh. Změna platí pro všechny, kteří dosud platili 5 720 korun měsíčně. Jednalo se o jeden z předvoledních slibů současné vlády, který v letošním roce vyjde státní kasu na zhruba 4 miliardy korun. Snížených částek se dočkají také lidé v režimu paušální daně. Česko opět zažívá silnou sezonu klíšťat. Stoupá i procento infikovaných parazitů. Boreliozou se například jen na jihu Čech nakazilo o 130 lidí více než loni. V Česku se navíc objevil nový druh obřího klíšťate, který dokáže svou kořist aktivně vyhledávat a dokonce pronásledovat. Repelenty a nohavice mohou být nejlepší prevencí. Dnes se počítá a sčítá cokoliv, třeba i světlušky.
2: Odborníci z České zemědělské univerzity se pustili do sčítání světlušek a pomoci jim může také veřejnost. Předmětem sčítání jsou světlušky malé. Jde o jedince, jejich samci při letu nesvítí. Samice zase nemají křídla a lucernu mají na konci zadečku. Své objevy mohou lidé oznamovat například na facebookové skupině s názvem Praha hledá světlušky. Honza Navrátil, Praha.
1: Zlín žije. O co jde, to nám vysvětlí kolega Savana.
3: Tři dny nabité muzikou, pouličním uměním a setkáváním slibuje pátý ročník největšího zlínského multižánrového festivalu Zlín žije, který se uskuteční v srdci krajského města od 26. do 28. června. Připraveny jsou desítky koncertů, na kterých vystoupí čeští i slovenští umělci. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Nakonec zpráv ještě fotbal. Fotbalisty Karviné po odchodu trenéra Marka Jarolíma převezme Roman West. Délku smlouvy s koučem ale klub neprozradil. Jen dodám, že West dosud v první lize vedl pouze Slovácko. Jestli v ní ale bude hrát i s Karvinou, není v této chvíli jisté. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Dobré odpoledne, u mikrofonu Country Rádia s vámi bude až do 18. hodiny Miloš Keller, koho vám nabídnu v první půlhodince. Skupinu Gladly SV, pozdní sběr Valdemara Matušku, Šena, Jutveň, Žalmana nebo KTO. Ten, kdo před chvilkou dospíval písničku Příteli, to byla Kateřina Marie Tichá. Nebude chybět kukátko s pozvánkou na koncert a také dopravní informace v půl. Doufám, že vysílání Country Rádia pro vás bude osvěžením.

mám čistý a srdce bolavý, až jednou potkám tvůj pramen, budu pít

česat, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Radkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je opět Pepa Pilán, já tě zdravím, ahoj.
2: Taky tě zdravím, ahoj.
1: Opět máš pozvánku pro posluchače, na kdy a na co, povídej.
2: Tak je to pozvánka do Písku, tedy do města Písek, divadlo pod čarou a v rámci letní akustické trasy se tady v pátek 26. června od 20 hodin představí jednak písničkářka a rozhlasová moderátorka Michaela van Erne, mimo jiné oceněná Zlatou českou dvanáctkou za píseň Scházíš mi, scházíš. A po ní by vystoupil se svým programem písničkář Pepa Pelán, který vás dost možná rozesměje, ale taky přivede třeba k zamyšlení.
1: Takže Písek ještě jednou, kdy a kde?
2: Je to tedy Písek, divadlo pod čarou, letní trasa, letní akustická trasa, pátek 26. června, začínáme ve 20 hodin a moc se na vás těšíme.
1: Děkuji za tuhle informaci a popřeji hodně návštěvníků a hezké počasí, měj se hezky, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
3: Let's go, girls.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Za půl minuty máme půl čtvrté a tohle jsou dopravní informace na Country Rádiu. Na Pražském okruhu na D0 ve směru, kde jednice u Jesenice je dopravní nehoda, respektive tam začíná kolona a nehoda je v nájezdu na D1. Další kolony v obou směrech jsou na Pražském okruhu u Ořecha. Počítejte s 15 minutami v každém směru. Pražský okruh také od D11 k Klanovému mostu. Je porouchaná dodávka u odbočky na Běchovice. Kolony se tvoří už od D11 v tomto směru. Porouchané auto je také v tunelu Blanka u výjezdu na Prašný most. Regulují se vjezdy do tunelu ve směru od Troje, i tam jsou kolony. A ještě počítejte s nehodou ve Spořilovské ve směru od D1. Jsou tam dvě porouchaná auta, takže i tam se tvoří kolony, zůstávají stát zejména kamiony. Další doprava za hodinu.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Takhle to hrálo Greenhornům na Portě v roce 1967. A večer po koncertě jsem se potkal s drsnou Mary. Brali jsme se na jaře 1970. To zrovna u Pantonu vyšly písně amerického západu.
1: Když v Laredu tenkrát jsem ulicí prouzal.
0: A rok na to vydali svoje první album Kamarádi táborových ohňů. A nám se narodil Vašík.
2: Zas to zrádný banjo.
0: Na jaře 1978 už z drsný Mary byla soudružka Marie. A na koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale jsem šel zase sám. Ale to už je jiný příběh. Ten si s Country Rádiem projedu příště. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: back to me.
1: Tak tohle byl Johnny Horton, Whispering Pines, za chviličku Helena Vondráčková nebo Brontosauři. I dnešní den máme pro vás jednu část našeho hesla, které když v pátek kolegovi Milanovi Schmidtovi dopoledne po výzvě zavoláte jako první, tak získáte poukaz na wellness pobyt pro dvě osoby v hotelu Chariklea v Poděbradech na 3 dny, respektive 2 noci, s polopenzí a neomezeným vstupem do bazénu a wellness zóny. Tam je sauna, pára, výhřivka, knajpův chodník a spousta dalších zdravých věcí. Tak to dnešní heslo zní jsou. A ještě si počkejte na zítřek a v pátek se rozhodne.
2: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. Lázně-poděbrady.cz

špinavý od hlíny za spoustu let. Zvětralou látku na zbytku fotky, neznámou adresu viděl jsem hned. Na plážích Francie, kousek

spacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se, než

0: Honza vyčítala jeho verze písničky Patrona z války, to je melodie, která právě dozněla. Jaké melodie budou znít dál po 16. hodině? Rangers, Vysočina nebo Věra Martinová, Jukebox, ale předtím ještě bude znít Tomáš Adamec. Má nachystány informace o počasí a také zpravodajství. Jdeme na to, Tomáši.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti s možností přeháněk. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme ve školních lavicích, protože po prvních dvou kolech přijímacích zkoušek je na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Ve druhém kole bylo do čtyřletých a kratších oborů přijatých 82% uchazečů, tedy 10 043 z 12 252 přihlášených. Asi 79% z přijatých se dostalo na školu, kterou v přihlášce uvedli na prvním místě. Na šestiletá gymnázia se ve druhém kole dostala asi třetina uchazečů, na osmileté obory 43%. V pražském Břevnově v ulici Nad Kajetánkou neznámý pachatel ostrým předmětem propíchal pneumatiky dvěma sanitkám. Podle místních řidiči nechávají sanitky přímo před domy a tím znemožňují parkování rezidentům. Firma si ale hájí tím, že má právo v ulici parkovat. V Praze se bude stavět nová hala.
2: Před kongresovým centrem Praha směrem k Pankráckému náměstí začne v červenci stavba nové haly, která pojme až 1500 lidí. Budova by měla být dokončena v září v roce 2028. Stavba vyjde na 1,35 miliardy korun, z toho 1,2 miliardy zaplatí kongresové centrum ze svých zdrojů. Zbytek pak uhradí příspěvek města. Připomeňme, že Praha je od minulého roku jediným akcionářem centra. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po Lionelu Messim lámala rekordy další fotbalová legenda Cristiano Ronaldo. Jaké to nám prozradí náš sportovní redaktor Petr Plintovič?
3: Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který dal gól na 6 mistrovstvích světa. Portugalec se zapsal do historie v 41 letech v zápase proti Uzbekistánu, který Portugalci vyhráli 5-0. Ronaldo se v utkání trefil hned dvakrát, druhý gól přidal těsně před poločasem. Portugalsko má po dvou zápasech ve skupině 4 body.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Odpoledním vysíláním Country Rádia vás i nadále provází Miloš Keller. Tohle byla Věra Martinová a Jukebox. Za chvilku Petr Spálný nebo Václav Neckář, ale také Highwaymeni, Marien a spousta další muziky. Kukátko, pozvánka na zajímavý festiválek a dopravní informace v půl. Tohle všechno vám nabídnu v následujících necelých 30 minutách vysílání.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Po telefonních linkách si povídám s Janem Vokatým, členem skupiny Eureka. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: A vy kromě toho, že hrajete, tak také pořádáte festival. Jaký festival, jak se jmenuje, kdy a kde je a kdo tam bude vystupovat? To už je na tobě.
2: Tak já zdravím všechny posluchače Country Rádia a chtěl bych je pozvat na druhý ročník festivalu Na statku, který pořádá obec Pletený Újezd ve spolupráci s kapelou Eureka. A festival se bude konat 27. června od 14 hodin a mám příjemnou zprávu, vstup je zdarma. Zahrají tam kapely Eureka, V pohodě, Pavel Petrán a kapela Kudikam, Hluchavky a finále bude Dudas Band a 4 promile.
1: Jsou někde webové stránky?
2: Webové stránky má festival přímo svoje, jmenuje se to festivalnastatku.cz, tam se můžete dozvědět další informace.
1: Takže úplně nakonec ještě jednou místo a termín.
2: Místo a termín je obec Pletený Újezd, přímo Na statku v Pleteném Újezdě a je to 27. června od 14 hodin.
1: A já ještě poprosím, trošičku specifikuji, kde je Pletený Újezd. Já to sice tuším, ale nebudu dělat chytrého a řekni to posluchačům, aby nějaké větší město v okolí, aby věděli, kam míří.
2: Pletený Újezd je na západ od Prahy, kousek od Kladna, první vesnice vedle Kladna, dá se tam dostat i městskou hromadnou dopravou.
1: Takže to je určitě pozvánka, která podnítí naše posluchače, aby se tam vypravili. Já ti za tu pozvánku děkuji a popřeji hodně návštěvníků a pěkné počasí.
2: A já přeju Country Rádiu hodně posluchačů.
1: Díky moc, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Alan Jackson a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. D1 na trase Brno-Ostrava u sjezdu na Kojetín je jednak omezení a jednak dopravní nehoda. Počítejte s kolonou. Ve směru na Brno od Prahy D1 kolony začínají u Ostrovačic. Kamiony pojedou o hodně déle než auta v levém pruhu. A ještě D11 z Prahy do Hradce Králové Usadské na 26. kilometru začíná kolona, na 30. kilometru je dopravní nehoda. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Váďou na Country Radio.
4: Nahlédneme do historie.
5: Chybět nebude anketa.
4: Ani pohled do kalendáře.
5: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.

Tohle byl Marty Stewart a jeho verze nahrávky Hey Porter, za chviličku Projektil nebo Hoptropáci. Možná jste to uslyšeli v našich upoutávkách, ale chystáme nový vizuál našeho trička, tentokrát k 35 letům Country Rádia. Určitě pamatujete, k našim 25. narozeninám jste nám posílali vizuály, tedy obrázky či návrhy, a jeden z nich nebo dva jsme použili potom na tričkách. Mělo to docela úspěch, a tak jsme se rozhodli, že to zopakujeme k 35 letům. Takže nám posílejte vaše návrhy na to, jak by trička k 35 letům měla vypadat. Váš grafický návrh nám pošlete na adresu 35 číslicemi @countryradio.cz. Nejlepší se dočkají realizace a od nás dostanou speciální dárek. Trička představíme potom na naší narozeninové oslavě 15. srpna v Pikovicích. No, tak pokud máte výtvarný talent, puste se do toho. Country Radio.

0: Na závěr téhleté hodinky dvojice pozvánek, jedna na koncert, a to na koncert skupiny Asonance 28. června o 6. večer v Nižboru na Zámeckém nádvoří. Předprodej na webu kapely www.asonance.cz a hrát budou v Nižboru na Zámeckém nádvoří 28. června od 18. hodin. A ta druhá pozvánka, ta je k večernímu vysílání Country Rádia po 17. hodiny písničky na přání. Ty už jsou zcela plné, protože svátek mají Honzové. Po 18 hodin čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rosťa Čapek nabídne pohled na tuzemskou bluegrassovou scénu, nebude chybět country pod kapotou, anebo koně na country rádiu. V 19 hodin premiéra pořadu Country Time, v první části aktuální i historické americké country hit parády, v druhé části legenda David Alan Coe. No a ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Teď kolega Tomáš Adamec se svým vysíláním odpoledním.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti s možností přehánik. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Čechách. Zavítalo na něj přes 2 miliony 700 tisíc návštěvníků, což je přibližně o 6,5% více než předloni. Na druhém místě se umístila Pražská zoologická zahrada a na třetím místě Aquapark Aqua Palace Praha ve středočeských Česlicích. Koupaliště ve východněmeckém městě Halle zakázalo vstup lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Provozovatelé to zdůvodnili tím, že návštěvníci musí dodržovat řád a neumí-li německy, nemohou si ho přečíst. Koupaliště teď čelí na sociálních sítích obvinění z rasismu, řada lidí ale kroku vyjadřuje podporu. Teď se vrátíme zpátky domů. Na české zámky nás s tradičním letním putováním pozve kolega Luboš Dvořák.
2: Kousek od Prahy, Mělníka nebo Mladé Boleslavy je zámek Liblice. Kdo již několik generací vyráží na dovolenou pod stan anebo v karavanu, tak si určitě vybaví polévky Vitana z Byšic. No, tak tato fabrička je letitým sousedem bývalého panství. Zámek Liblice je jednou nejcelistvějších památek českého vrcholného baroka italského architekta Giovanni Battisti Aliprandiho, který ani ne 35-letý v roce 1699 vypracoval projekt na podnět tehdejšího majitele hraběte Arnošta Josefa Pachty z Rájova. Po více než půl století koupila zámek hraběnka Antonie z Valdštejna a přestavila interiéry zámku do novorenesančního stylu. Pak jej zdědila dcera Christiana Thun Hohensteinová a její rod ho vlastnil až do roku 1945, kdy si ho vzal stát a dodnes jej spravuje Akademie věd jako konferenční a ubytovací centrum. Úžasný francouzský park je přístupný prakticky denně i s oborou za určitých návštěvních pravidel. Luboš Dvořák, Liblice.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté budou v noci odvracet vyřazení z mistrovství světa. Podrobnosti přidává náš sportovní redaktor Petr Pintovič.
3: Český tým odehraje poslední zápas ve skupině proti domácímu Mexiku na vyprodaném Aztéckém stadionu a k postupu bude s největší pravděpodobností potřeba Mexičany porazit. Právě domácí celek má dvě výhry a už jistý postup do play-off. Zápas Česko-Mexiko se hraje ve 3 hodiny v noci našeho času.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: na přání na Country Rádiu.
1: I písničkami na přání vás provede Miloš Keller. Pokud se podíváte do kalendáře, kdo má dneska svátek, tak je jasné, že se nám na telefonická přání nedostane. Těch SMS-kových a e-mailových je víc než dost. Pojďme tedy na první dvojici. Dnes slaví svoje 80. narozeniny dlouholetý prezident festivalu Dobře utajená country ve Slapcích, pan Vláďa Škrlant. Všechno nejlepší, zdraví, optimismus a sílu dát to, jak on často říká, mu do dalších let přeje dcera Kateřina s rodinou. A posílají popelky od Karla Černocha. To bude první a druhá. Prosím, zahrajte mi pro moji milovanou ženu Danu k dnešnímu 54. výročí společného života od Michala Tučného báječnou ženskou. Moc tě miluji, tvůj manžel František.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme za další dvojicí. Našemu tatínkovi Honzovi bychom chtěli k jeho dnešnímu svátku nechat zahrát oblíbenou písničku Nad Sázavou. Všechno nejlepší přejí Aneška a František, tak to bude první písnička. A druhá, za uspořádání oslavy narozenin cokoliv zahraničního, třeba Ed Bruce, Girl, Woman and Lady, spíše Roman.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý den, ráda bych poprosila o píseň Františka Nedvěda Rybka zlatá k dnešnímu svátku svému Honzíkovi. Jeníčku, všechno nejlepší, hlavně zdraví ti přeje to tvoje zlato, píše posluchačka Věra. A za druhé, k dnešnímu svátku synovi Honzovi přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a celkové spokojenosti a zahrajte mu prosím píseň Alana Jacksona Good Time, píše posluchačka Jarka.

0: natřání na Country Rádiu.
1: A ještě jednu písničku do půl zvládneme. Honzovi Ještěrovi vše nejlepších svátků. Hroši posílají písničku Valdemara Matušky Loch Lomond.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Kde máme kolony? Na D1 z Prahy do Brna první kolona od Popovic až k opravovanému mostu Šmejkalka, druhá kolona potom od Ostrovačic až k D2 v Brně. A na úseku Brno-Ostrava je kolona na 253. kilometru, kde je dopravní nehoda. Na Pražském okruhu jsou kolony u Ořecha obousměrně a potom ještě od Jesenice, kde je jednice také kvůli dopravní nehodě. Dlouhé kolony jsou také na výjezdu z Prahy po čtyřce. V okolí z Braslavy se pracuje na vozovce a jezdí se jedním pruhem. A ještě Štěpánský most, to je na cestě do Mělníka z Prahy, je tam dopravní nehoda, jsou tam dlouhé kolony, jezdí se kyvadlově. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brou.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country rádio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
5: Country rádio.
0: Country rádio. Naladíte i v DAB+.
5: Country
0: rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Country rádio.
0: Písničky na přání na Country rádio.
1: Tak jsme v druhé části písniček na přání a dáme si dvakrát Marianne. Prosím, zahrajte píseň Na stejné lodi od Marianne pro mého manžela Zdeňka i ostatní fanoušky. A tím je všem fajn, píše Marcela. Prosím o zahrání písničky pro kamaráda Honzu Skladna k jeho svátku od kamarádů ze Stožce, písničku od Marianne Příboj, píše posluchačka Alena.

0: i na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Prosím pro tátu nahoru a kamaráda Honzu k svátku zahrát Ten chlap, co tu chybí, píše Jarka. A druhý, zdravím vás, můžete mě zpětně zahrát k narozeninám k 75 letům a k svátku včera Zdenka a k našemu 50-letému spolu. Já to včera nestíhal, píše Miloš, nenapsal ale jakou písničku, tak jsem něco vybral.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak ještě úplně nakonec něco stihneme. Právě se vyvalujeme v bazénu, tak bychom vás rádi poprosili o naše milovanou Červenou řeku od Alenky Vondráčkové. Moc děkujeme, píší, odhadují Trutnováci. A Jirkovi děkuji za hezká slova týkající se Bonanzy, ale bohužel na Unchained Melody už čas nezbývá, tak třeba příště.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti s možností přeháněk. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia.
2: Jeden své pletichy zplétá, druhý balónem si létá. Oba mají život rádi.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Kvůli nízké porodnosti se v Česku upraví síť porodnic. Podle doporučení odborníků by měla zůstat porodnická oddělení nebo zařízení s více než 600 porody ročně. Tvrdí to alespoň ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. České státní dluhopisy pro občany jdou na dračku. Lidé si zatím objednali dluhopisy republiky už za více než 70 miliard. Zájem tak už o 50 miliard překročil původně plánovaný objem emise. Ministerstvo už naplánovalo další upisovací období, které se rozběhne v srpnu. Dubaj přestává být oblíbeným místem pro movité zájemce ze světa o byty, apartmány a vily. Trh s nemovitostmi tam v důsledku konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem propadl asi o 50%. Máme tu další podvedenou a okradenou. Vlastním očím a uším nechtěla uvěřit starší žena z Prostějovska, která údajně získala 480 tisíc dolarů, tedy přes 10 milionů korun. Po 10 měsících spolupráce a neustálého investování si ale spočítala, že ve skutečnosti o 7 milionů korun přišla. Pak teprve vše ohlásila policii. Zajímavou praxi zavedli v jihlavské školce. Děti chodí spát po obědě, do takzvaného apidomku. Jde o malou dřevěnou stavbu se včelami, kde jsou děti od hmyzu bezpečně oddělené. Přesto ale mohou vnímat samotné prostředí úlu. Podle vedení školky může pobyt přispět ke zlepšení zdravotního stavu i bližšímu vztahu k přírodě. Pro příští rok chce vláda ponechat stejné sazby pro tabák, hazard i alkohol. Podle ministerstva financí se teď rezort zaměřuje na boj s černým trhem a výběr stávajících daní.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vítejte při poslechu dalšího Tuláka. Dnes zamíříme na Žižkovu mohylu u Přibyslavi. Mohyla ve vesnici Žižkovo pole je vzpomínkou na slavného českého vojevůdce Jana Žižku, který tam při obléhání Přibyslavi roku 1424 zemřel. Přesné místo jeho úmrtí připomíná veliký kříž uprostřed pole. Žižka však nezemřel v boji, do hrobu ho s největší pravděpodobností schvátila dosud neplně objasněná nemoc. Na podzim roku 1424 vytáhl Žižka v čele polních vojsk na Moravu proti zeti římského krále Zikmunda Albrechtu Habsburskému. Cestou tato patrně největší armáda, jakou do té doby husité postavili, oblehla na českomoravské Vysočině hrad Přibyslav, který patřil nepřátelům Kalicha, pánům z Ronova. A právě při obléhání Přibyslavy se Žižka roznemohl záhadnou nemocí, kterou se dosud nepodařilo nikomu objasnit, a nemoci podlehl. Existuje ale i hypotéza, že byl otráven. K uctění památky husického vojevůdce byla roku 1874 postavena mohyla podle návrhu architekta pana Antonína Víla. Mohyla stojí na místě, kde údajně 11. října 1424 Jan Žižka z Trocnova zemřel. Řada předních husitologů ale vyslovuje pochybnost o autentičnosti tohoto místa Žižkova úmrtí. Kuželovitá mohyla se tyčí do výšky 16 metrů, zdobí kameny z památných historických míst, seznam Žižkových vítězných bitev a samozřejmě symbol husického hnutí, téměř 2 metry vysoký kamenný kalich. Od mohyly je překrásný výhled, jemuž dominuje hrad Lipnice a vrch Melechov, silueta kostela v Havlíčkově Borové nebo vrch Rosička s novou rozhlednou. Nedaleko mohyly, zhruba 1 kilometr, se nachází údolí Plaček, kde údajně tábořila syrotčí vojska a konala se i trizna za zemřelého vůdce. Více informací o Žižkově mohyle u Přibyslavy najdete například na webu kudyznudy.cz. Mějte se báječně a pěkně se toulejte. Prýma den vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kráčí.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Příjemný podvečer u čaj o 6. Grilovaný losos, to je klasika. A grilovaný losos se zeleninou, tak to je moc dobrá klasika. Co budeme potřebovat? Asi 600 gramů dobrých filetů z lososa, 120 gramů brokolice, 60 gramů cukety, 50 gramů feniklu bulvového, 60 gramů listového salátu, asi 20 gramů kadeřávku a lžičku citronového tymiánu, anebo stačí citronová šťáva, dále asi několik lžic dobrého olivového oleje, přiměřeně 10 gramů medu, pepř a sůl. Filet z lososa očistíme, osušíme, nakrájíme, každý kus zlehka osolíme a posypeme najemno nasekaným tím citronovým tymiánem. Pečeme ve vyhřáté troubě nebo na grilu. Ta trouba by měla být tak 175 stupňů Celsia. Tak. A délka pečení samozřejmě závisí na velikosti filetu. Zbytek zeleniny omijeme a očistíme. Fenikl nakrájíme na tenké plátky, listový salát a kadeřávek natrháme na takové menší kusy. V misce vymícháme do takové hladké emulze dressing z olivového oleje, citronové šťávy a medu se špetkou soli a pepře. Všechnu zeleninu promícháme v hluboké míse s tím dressingem. Rozdělíme na talíře, přidáme upečeného lososa, kterého pokapeme zbytkem dressingu. Cuketu podélně nakrájíme na tom struhadle, kterému se říká mandolína, nebo škrabkou na tenké plátky. Opečeme je těsně předtím na grilovací pánvi, kterou potřeme olejem. Tak ať se vám pěkně griluje s Country Rádiem.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky, máme jednu novou, Branice Tábor až do 20. srpna. A pak ty další už známe, Ždírec nad Doubravou, Havlíčkův Brod, Plzeň, Klatovy, Úpořiny, Radejčín, Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dolní Poustev na Bad Šandau, Vsetín, Půchov a Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží. Šťastnou cestu i s výlukami.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já nesmí, myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na kanálu.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Vítáme vás u bluegrassových tipů, ve kterých vám dnes Iva Čapková a Rostě Čapek představí kapelu Blackjack.
2: Historie kapely se začala psát v roce 1997, kdy vznikly ze dvou seskupení, jen tak Revival a Útlum. Zakládajícími členy byly Sláva Podhrázký na mandolínu, Ríša Podhrázký na basu, Martin Kratochvíl na banjo a Ondra Plucha na kytaru. V 99. se udála jediná změna ve složení, novým banjistou se stál Martin Kubec. Příležitostným členem kapely je také houslista Ondra Kozák.

0: Kapela Blackjack hrála za 29 let své existence nejen v České, Slovenské, Maďarské, Německé a Irské republice, ale i v Království Nizozemském, Dánském a Spojeném.
1: Ve Francii v roce 2011 dosáhli dosavadního vrcholu vítězství v prestižní mezinárodní soutěži kapel na La Roche Bluegrass Festivalu.
0: S námi se rozloučí energickou písničkou Don't Lie to Me z alba That Old Book of Mine. A pokud i vy chcete posluchačům Country Rádia předvést vaši bluegrassovou kapelu, napište nám na iva@čapek.us.
1: Naslyšenou se těší Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!

0: 3 pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Tentokrát si přehledně zrekapitulujeme, jaké doklady musí mít v dnešní době řidič u sebe v České republice a co platí při cestách do zahraničí. Podle aktuálních informací Ministerstva dopravy České republiky a Policie České republiky od roku 2024 při silniční kontrole v Česku nemusíte už fyzicky předkládat řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla ani doklad o povinném ručení, tedy zelenou kartu. Policejní hlídka si všechny údaje ověří online v centrálních registrech. Povinností ale zůstává prokázání totožnosti. Je tedy nezbytné u sebe mít občanský průkaz nebo cestovní pas. A ano, uznává se i digitální občanka v aplikaci e-doklady, která je při kontrole rovnocenná fyzické plastové kartě. Pozor ale na výjimky. Pokud řídíte v Česku s řidičským průkazem vydaným v zahraničí, tak jej fyzicky musíte mít u sebe vždy. Stejně tak to platí i při jízdě vozidlem registrovaným mimo Českou republiku. K němu je nutné mít originální doklady, tedy osvědčení o registraci vozidla a povinné ručení. Od letoška platí také změna týkající se seniorů. První povinná lékařská prohlídka se posouvá až na 70 let věku a následně probíhá každé 2 roky. Nově vydané posudky se pak zapisují elektronicky do registru řidičů, takže papírové potvrzení už není nutné vozit. Výjimkou jsou posudky vydané do konce roku 2025. Ty je potřeba u sebe mít fyzicky. Jakmile ale vyrazíte za hranice, česká digitalizace neplatí. V rámci Evropské unie i mimo ní vždy musíte mít fyzicky řidičský průkaz, doklad o registraci vozidla i zelenou kartu. Mimo Evropskou unii se navíc často vyžaduje mezinárodní řidičský průkaz. Takže hrubě sečteno a podtrženo. Doma stačí doklad totožnosti, ale za hranice si vezměte kompletní sadu dokumentů. A jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Ježíš a je po mně. Koně
1: na Country rádiu. Dobrý podvečer, milí posluchači, vítejte u posledního červnového pořadu o koních. Zdraví vás Milan Schmidt.
2: A Bára Jihalová.
1: A Bára nás dnes pozve do rozlehlých stepích Kazachstánu. Když si představíme život v tak obrovské krajině, tak je asi jasné, že tam lidé potřebovali opravdu spolehlivé koně. Tak se ptám, existuje nějaké plemeno, které vzniklo přímo pro tamní podmínky?
2: Ano, a jedním z nich je právě kušumský kůň. Toto plemeno vzniklo ve 20. století v západním Kazachstánu, kde chovatelé potřebovali silného, odolného a zároveň vytrvalého koně pro každodenní práci v drsných klimatických podmínkách.
1: Jak v těchto místech vlastně vzniká takové plemeno? Šlo o původního koně nebo se na jeho vzniku podílela i jiná plemena?
2: Kušumský kůň vznikl křížením místních kazašských koní s plemeny, jako byl anglický plnokrevník a donský kůň. Chovatelé chtěli spojit odolnost stepních koní s větší výkonností a lepším pohybem.
1: Jak vypadá, když ho uvidíme poprvé, zaujme nás něčím?
2: Kušumský kůň je středně velký až větší jezdecký typ koně, má pevnou kostru, silný hřbet a dobře osvalené tělo. Působí robustněji než lehká orientální plemena, ale zároveň si zachovává dostatek elegance.
1: Takže krásný obr, podle toho, co říkáš, je ještě něčím opravdu výjimečný.
2: Jeho největší předností je vytrvalost. Dokáže překonávat dlouhé vzdálenosti, dobře snáší horko i chlad a poradí si i v náročnějších podmínkách. Právě proto se stal důležitým partnerem místních obyvatel.
1: A využívá se stejně ještě dnes?
2: Ano, dodnes slouží pro jezdecké využití, práci i tradiční hospodaření. V některých oblastech Kazachstánu stále představuje důležitou součást místní kultury.
1: I tentokrát děkuji a pojďme se podívat na dotazy posluchačů. Na dostizích jsem zaslechla pojem průbyskok. Co to znamená, ptá se Aneta.
2: Pojem průbyskok neboli zkušební skok je určená překážka, kterou musí absolvovat všichni účastníci překážkového dostihu. U tohoto zkušebního skoku nelze udělat výjimku a tak musí každý účastník skok překonat.
1: Takže taková vstupenka vlastně k tomu závodu samotnému.
2: Jestli vůbec umí skákat.
1: Jo, jasně. No dobře, a kam můžeme vyrazit tento víkend za koňmi?
2: Tento víkend je ve znamení dostihu. Na rovinové a překážkové můžete vyrazit 27. června do Slušovic. No a pokud máte blíže Karlovy Vary, tak tam se 28. června uskuteční dostihy rovinové.
1: Tak děkujeme za pozvánku a budeme se těšit na viděnou v červenci.
2: No
1: jo,
2: je to tak.
1: Takže, milí posluchači, loučí se s vámi Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Dnes to bude David Alan Coe. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Kvar. A začali jsme jako obvykle aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Je na něm opět novinka v horní pětce. Morgan Wallen, Don't We. A je tu místo čtvrté, Jason Aldean, Don't Tell On Me.

Doznělo místo třetí, Josh Ross, Hate How You Look. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Druhé místo už po několikáté má Ella Langley s nahrávkou Be Her. A pak zazní vítěz tohoto týdne minule ještě třetí, Riley Green, Change My Mind. Vítěz minulého týdne Jordan Davis písní Turn This Track Around klesl na šesté místo.

To bylo aktuální první místo americké country hitparády. A kdo byl na vrcholu americké country hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1971 byl song Rose Garden v podání Lynn Andersonové. Další hit měl Johnny Cash, Flesh and Blood, a hit číslo jedna měl i Sonny James, Empty Arms.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je David Alan Coe. David Alan Coe se narodil v Akronu ve státě Ohio a poprvé se dostal do křížku se zákonem, když mu bylo 9. Výsledkem bylo, že chodil do zvláštní či spíše nápravné školy a dalších 20 let strávil více jak polovinu svého času v různých institucích nápravného charakteru. V roce 1967 po jednom propuštění z vězení se dlouhovlasý a potetovaný Coe objevil v Nashvillu a upoutal nejprve pozornost veřejnosti, protože bydlel v přívěsu přímo naproti Grand Ole Opry. No a protože si ve svém volném čase hrál na kytaru, upoutal i pozornost nezávislé značky Plantation Records, která mu navrhla vydání alba. Všechny písně na desce popisovaly jeho vězeňské zkušenosti a vyšla v roce 1968.

Po vydání desky získal i nějaká ta angažmá. Jezdil na koncerty z Great Funk Railroad a to byl jasný signál, že David chce přinést do country zejména drsnější rockové prvky. Po čase se začal nazývat Masked Rhinestone Cowboy. Jeho samostatné koncerty, které přišly v zápětí, se hned od počátku začaly vyznačovat nepředvídatelností. Měl rád výstřelky, s oblibou přijížděl na pódium na motorce a podobně. Tak se vytvářel kult kolem jeho osobnosti a i on sám se měnil. Mnozí středně proudí countryví interpreti si také všimli jeho písní a po nezbytném uhlazení s nimi slavili větší úspěchy než on sám. Tak se to stalo například Billy Joe Spears nebo Tanya Tucker v roce 1973 s písní Would You Lay With Me. Dosáhla až na první místo countryweight parády.

0: with a guitar, stares into space and plays. There's no one there to listen, there's no one there but him. And the ghost of Hank Williams sings your cheating heart again.
1: David Alan Cole brzy získal pověst vynikajícího autora a kontrakt s firmou Columbia tedy následoval. První dva singly se do Country Top 40 ani nedostali, ale v roce 1975 naopak Alan převzal cizí píseň You Never Even Called Me By Name a ta dobyla horní desítku hit parády. A pak už se to rozběhlo. Za 13 let u Columbia vydal David Alan Cole 26 desek a současně jeho písně natáčeli i jiní interpreti. Spolupracoval i s umírněnějšími představiteli hnutí Outlaws, například s Willie Nelsonem a Waylonem Jenningsem. Úspěšné období druhé poloviny 70. a celých 80. let nebylo ale úplně neposkvrněné. V Nashvillu se přeci jen na Davida koukali trochu skrz prsty a nevyhnul se opět ani některým problémům se zákony. Tentokrát už ne pořádkovými, ale spíše daňovými. Také se rozvedl a znovu se oženil a několikrát se obrátil na čas i k prostému způsobu života mimo civilizaci, aby načerpal síly, očistil se a přemýšlel o sobě a o svém rebelství, ale nikdy ne na dlouho.

Popularita Davida Alana Coha pokračovala i po většinu let 90. Jeho koncerty byly populární nejen v Americe, ale měl úspěchy i v Evropě. Nevyhnul se ani filmovým rolím, ve kterých sice nehrál přímo sebe, ale vždy to byly role, ve kterých se moc přetvařovat nemusel. Last Day of Frankie a Jesse James je jeden z takových filmů, také napsal román s příznačným názvem Psychopati a rovněž svou autobiografii. David Alan Coe měl jen 3 hity v Top Ten, ale byl jednoznačně kultovní postavou tzv. Outlaw Country po celou dobu své kariéry.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslavy 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích se chystají na sobotu 27. a neděli 28. června na kostelní zahradě. Zahrají tam Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elan Hanna Tribute. V neděli se můžete těšit na Petra Ludku a doprovod. Zveme vás na Třepsínské zvonění 2026 v pátek 3. v sobotu 4. července v Třepsíně na Loukách nad Návsí. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Anti

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Krásný, horký, červnový večer s datem 24. června vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve středečním večerním vysílání. Vítejte samozřejmě také jako obvykle v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Říkal jsem si, že když je venku takové vedro, které jste doufám všichni ve zdraví přežili, nejlépe někde třeba v bazénu nebo zalezlý ve stínu, takže by to chtělo nějakou, řekl bych, naprosto letní píseň. A dá se říct, že jsem ani dlouho nepřemýšlel, protože mám jednu velmi oblíbenou, kterou často poslouchám i v zimním období. A je to moje oblíbená píseň od Jiřího Schellingera Léto s tebou. Tak myslím si, že ve vhodnější dobu si tuhletu píseň nemůžeme poslechnout. Přeji vám klidný večer.

0: To byl Roman Horký a kapela Kamelot, samozřejmě jeden z jejich velikých hitů Paměť slonu. A já jsem moc rád za tím, co písně zněly, jak od Jiřího Schillingera, tak od Romana Horkého, že ke mně do studia zavítala po nějaké době opět moje milá návštěva, pravidelná paní Marcela Jurčíková. Marcelo, dobrý večer.
1: Přeju krásný večer.
0: Jsem moc rád, že jste dorazila, vyprávěla jste mi o strastech na cestách městské hromadné dopravy v Praze, což je zvlášť v tomto počasí určitě velký zážitek, že ano.
1: Ale těšila jsem se sem tak, že jsem nevzdala to a neotočila se.
0: No, je potřeba plánovat tyhle ty cesty, protože tady, jak předělávají ty tramvaje, tak musíte hodně plánovat. Ostatně, milí posluchači, už máte plány, kam vy se vypravíte o prázdninách, kam se podíváte. No a souhlasíte, doufám, s tím, že u nás je krásně. No a pokud tedy na tyhle ty otázky odpovídáte ano, tak zbystřete. A vy ostatní taky, protože bude řeč o lahodných pokladech naší země.
1: A tím slůvkem lahodných jste mi pěkně nahrál, protože se nevydáme za zlatem, stříbrem ani drahými kameny, ale za jídlem. Vlastně mi napadá, že takovým receptům, který se předávají z generace na generaci, se vlastně říká rodinné stříbro, takže ano. Poklady to jsou.
0: Ano.
1: A právě o to půjde. A to napříč celou republikou. Novinářka Petra Pospěchová pochází z Olomouce a první kulinářské vzpomínky má z Vizovic, kde jí babička odmala dovolila míchat tvaroh se žloutkem. Je to byla dobrota. Když není zrovna něco, když nevaří teď zrovna, tak sbírá návody na krajové speciality. A výsledkem je výpravná regionální kuchařka a jmenuje se Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska.
0: No, Atlas, tak to tedy znamená, když Atlas, tak by měl mapovat území, ale podle jakého klíče? Chutě jsou dost nezvyklé vodítko. Jak to je tedy?
1: No, chutě, ale chutné jsou. Petra Pospěchová na to přišla. Ona vycházela z etnografického rozdělení země na 13 regionů, které jsou typické nejenom kuchyní, ale taky tradicemi, zvyky, folklorem. Kromě 135 receptů od polovek přes dezerty až po štamprličku na zažívání do své regionální kuchařky, do toho atlasu chutí Čech, Moravy a Slezska, tak začlenila i povídání, jak ta jídla vznikala a proč se jmenují právě tak a ne jinak. No, to byla klika, protože pod některými názvy jsem si neuměla absolutně nic představit. Třeba maltošna. No, řekli byste, co to je? Tak je to chodský závin, buď z jablky, anebo s uzeným.
0: To slyším poprvé.
1: Taky. A už něco lepšího je brněnská ohárková máčka. To Ježiš už Maria. By se dalo odvodit.
0: Já jsem se narodil v Brně a nevím to.
1: Ohárková máčka. Omáčka s kyselými okurkami a smetanou a prý nejlíp chutná s hovězím.
0: Tak to budu muset vyzkoušet.
1: Takže taková znojemská bych typla, že to
0: jo,
1: bude.
0: Jo, něco, ala znojemská. Ano, tak ostatně Brno, Znojmo, to je docela blízko, tak možná si ten recept ukradli v minulosti. No, například pod Krkonoší je naopak zastoupené dráčky. A já mám, milí posluchači, otázku pro vás. A pokud budete znát správnou odpověď, tak můžete volat k nám do studia na 210 323 333. Já mám dotaz, z čeho se toto jídlo připravuje. Takže na podkrkonošské dráčky potřebujete za A ovesné vločky, za B kedlubny nebo za C vepřový bůček. A volat můžete právě teď.

0: No, milí posluchači, řeknu vám, byl to teda souboj veliký, bylo to velmi napjaté, protože telefonátu byla veliká spousta, ale ani jeden správný. My už jsme tady s Marcelou přestali doufat, že přijde ta správná odpověď, ale naštěstí teda pak zavolala posluchačka Lída, kterou právě teď vítám ve večerním vysílání Country Rádia. Lído, ještě jednou krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak já tedy zopakuji ještě tu otázku. Zajímalo mě, z čeho se připravuje podkrkonošské jídlo s názvem dráčky. Tak za A byly ovesné vločky, za B kedlubny nebo za C vepřový bůček. A vaše odpověď správná zněla?
1: No, že to je to Cčko, vepřový bůček.
0: Pardon, musím vám zatleskat, protože si to opravdu dneska obzvlášť zasloužíte.
1: Tak. Stalo jsem to takovou vylučovací metodou, že mi připadalo, že ty kedlubny tam třeba v minulosti ještě ani neměly, nebo já nevím.
0: Vlastně na to velmi
1: mazané. A padlo mě, že to masíčko.
0: Ano, ano, ano. No je zvláštní, že všichni, a byli to v podstatě v drtivé většině muži, tak v podstatě my si, Marcelo, že říkali všichni tak kedlubna, že jo?
2: Všichni byli kedlubnoví, no.
0: A ani jeden bůček prostě, je to zajímavé. Mimochodem teda dráčky jsou tedy nakrájený bůček, který se vydatně potře česnekem a posype sladkou papriku. Nejdřív se z prutka osmahne na sádle, no a pak se do měka upeče v troubě a obvyklou přílohou jsou brambory nebo bramborové knedlíky. Mňam, mě se mi zbíhají sliny.
2: A to já ještě přitvrdím, protože nejenom k dráčkům, ale taky ke guláši a spoustě dalších pokrmů vyloženě patří, no, sklenka oroseného. Hned v úvodu výpravné knihy o pivu, tak se tedy jmenuje, Pavel Borověc a Marcela Ticlová, čili autoři, zdůrazňují, cituji, pivo patří mezi trojici nejžádanějších nápojů na světě, spolu s vodou a čajem. Souhlasíme. Rovnou připojili měřítka, podle kterých člověk na první pohled pozná skutečnou kvalitu. A nejde vůbec jenom o chuť, ale barva a tak podobně, i vůně. Hlavně však seznamují v té knize o pivu s nejrůznějšími druhy pěnivých moků, co jich na světě všude možně je. Taky vás zasvětí do párování s jídlem a představí pokrmy, do kterých se pivo přímo dává. A pozor, platí to i pro dezerty. Třeba tam je bíramisu, je to variace na tiramisu, jen se piškoty namáčejí do té vychladlé kávy a do ní se přilívá pivíčko. Jak to chutná, netuším, ale zní to zajímavě.
0: No já myslím, že pivaři potom určitě skočí. To
2: ne... Takže bíramisu.
0: Bíramisu. No oba dva ty tituly leží tady před mnou, jeden hezčí než druhý a u toho piva opravdu je napsáno hned na obale, jak pivo poznávat, ochutnávat a párovat s jídlem. To je výzva prostě. Mě by to zajímalo, ač alkohol nepiju, tak by mě zajímalo přesně, jak spárovat některé zákusky třeba s pivem. To je zajímavý. Nevím.
1: No, nezažil to jsem. Nevím.
0: Takže to se
1: ale
0: všechno...
1: pivo v každém případě je dobrá věc.
0: Ano. Určitě. Takže Lído, my vám ještě jednou gratulujeme. Budeme doufat, že knihy vám přijdou vhod, že se dozvíte něco zajímavého. Přejeme vám také krásné letní počasí, když by mohlo být mý horké.
1: No, to bych si přála, aby už ty moderátorky v tom rádiu neříkaly, že nás nepotrápí bouřka a nepotrápí přehánky. A já bych si přála, aby nás to třeba několik dní zase trápilo.
0: Ano, teda, no. Já si vždycky ano, přeju tak. Teda, protože mám zahrádku u domu, tak si přeju, kdyby třeba celou noc pršelo a přes den bylo hezky. To by se mi tak docela líbilo.
1: Tomu se říká zahradnický déšť.
0: Ano, přesně.
1: A ty moderátorky jsou asi většinou z Prahy, že jim ty deště jako nechybí, no.
2: Přátelé,
1: nebo já nevím.
2: Já vás můžu uklidnit, ale větru ani dešti neporučíme.
1: No samozřejmě.
0: Takže je to bezpředmětná debata, ano, výborně. Tak jsme si hezky
1: jenom bych to tak neříkala do toho rádia pro ty zemědělce a pro ty lesníky a pro
0: ano,
1: všechny.
0: Ano.
1: Je hrozná formulace, že teda zaplať pambu neprší, no, to je hrozný. No,
0: no tak. Taky bych to tak úplně neviděl. Lído, tak ještě jednou gratulujeme, mějte se moc hezky.
1: Děkuji.
0: A posílám písničku Karla Plíhala Peníze z nebe. Marcelo, vám také moc krát děkuju za návštěvu, za krásné knihy, jsem rád za posluchače. To jsou zrovna knihy, u kterých mě obzvlášť mrzí, že nesoutěžím. Vždycky. Je to krásný. Dokonce jsem dneska teda poučen, slyšel jsem to bíramisu, jsem slyšel poprvé, teda to mám velikou radost, to je úžasný. Tak budu se moc těšit příští týden, že dorazíte.
2: Ano, vyjedu o hodně dřív.
0: Ano, vyražte o 3 hodiny dřív, ať projedete ze Žižkova sem na Vinohrady za 3 hodiny, pokud Indiáni nevytrhají další koleje samozřejmě.
2: Takže pokud doprava neselže, já taky ne.
0: Výborně, moc se na vás těším. Mým dnešním milým hostem byla paní Marcela Jurčíková.

To byla Ilon Leichtová a její krásná verze písničky Essa, kterou si vypůjčila z repertoáru americké country zpěvačky Suzy Bogas. Teď si dáme další výtečnou zpěvačku, která se jmenuje Wendy Moulton, pochází z Memphisu v Tennessee, takže mám pocit, že ona byla už od malinka předurčena k tomu, aby dělala muziku. Její parketa je taková, dejme tomu, R&B, soulová nebo rocková, trošku nadžizlá, ale i country soulová muzika. Zkrátka něco, co já mám rád, a přesně to spojení soulu a country jí se daří náramně. A já teďka mám od ní jednu velmi zvláštní a netypickou píseň, kterou si vypůjčila z repertoáru Mela Tillise, což byl pán, který byl nejenom skvělý autor, ale také velmi slavný country interpret. Mimochodem má také šikovnou dceru Pam Tillis, která zářila zejména v 90. letech. Samozřejmě dodnes vystupuje, koncertuje a je to opravdu hvězda country. A Mel Tillis tu písničku složil s pánem, který se jmenuje Webb Pierce, což byl také velice známý country zpěvák takové té starší generace. A Mel Tillis píseň s názvem I Never vypustil do světa, tuším, že to bylo někdy o prázdninách roku 72, a to album pojmenoval celé po té písni. Na straně B toho singlu byla skladba Burden of Love, no a I Never je skladba, kterou dokonce kdysi natočil třeba i Ricky Skaggs v roce 97 na své jedno z posledních elektrických alb, protože od té doby se začala věnovat pouze bluegrassové muzice. Je to taková, řekl bych, typická countryovka střihu 70. let, ale teď si poslechněte, co z ní udělala právě černošská zpěvačka Wendy Moulton, která jí vdechla takový lehce soulový štych. Tak jdeme na to.

Teď mám pro vás další velmi známou countryovku, která se jmenuje Heartaches by the Number, kterou v roce 1959 vypustil do světa zpěvák Guy Mitchell. A tu písničku pro něj napsal jistý Alan Howard, což je opravdu legendární postava mezi skladateli a zejména mezi country skladateli, protože on se zaměřoval především na country a je o něm známo, že jednak to byl výtečný skladatel, ale také producent a produkoval mnoho alb známým hvězdám nashvillským. A je také o něm známo, že za svůj život, představte si, napsal více než 4000 písní a přes 100 z nich se umístilo na country hitparádě Billboard v první desítce, což je něco nevídaného. Těch písní je opravdu spousta. No a skladbu Heartaches by the Number, tak kdyby napsal jenom tu a žádnou jinou, tak mu to ke slávě postačí, protože tu písničku za celou historii zpívali takové hvězdy jako Ray Price nebo George Jones, Buck Owens, dokonce Bing Crosby, swingová legenda Willie Nelson, Waylon Jennings, taky rock and roll Jerry Lewis, Dwight Yoakam, Martina McBride, no a další, nebo Cyndi Lauper, což je zase popová diva. Ale já mám pro vás dneska krásnou verzi v podání Rosen Cash, tedy dcery Johnnyho Cashe, která ji zařadila na své album The List. Už jsem vám o něm v minulosti vyprávěl ve svých pořadech, že je to album, které vlastně vzniklo na popud jejího tatínka, což mi Rosen potvrdila vlastně osobně, když jsem měl to štěstí se s ní setkat, tak jsem se na to vyptával a ona řekla, že skutečně, když jednoho dne, co by mladá dívka přišla k tatínkovi, Johnny Cashovi, a říkala, že by chtěla být hudebnice, tak on nic neřekl, vzal kus papíru, tušku a začala psát písně a říkal, když to dokončil, tak jí to podal, říkal, holčičko, jestli chceš dělat muziku a jestli chceš dělat country, tak musíš znát všechny tyhle písně. No a dal jí seznam písniček, které se prostě musí naučit hrát a zpívat, což ona si vzala k srdci a dokonce tak, že po asi nějakých 45 letech udělala desku s názvem The List, tedy seznam, kam zařadila mnohé z těch písní, které jí tatínek kdysi takzvaně předepsal. No a Heartaches by the Number je jedna z nich. Tak pojďme si ji poslechnout, zpívá Rosen Cash.

Na závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí. Vám rozhodně musím pustit ještě jednu píseň, která dneska slaví výročí. Je to totiž 52 let od chvíle, kdy v červnu 1974, konkrétně tedy, jak jsem říkal, dnes, takže 24. vydala jižanská kapela s Lynyrd Skynyrd písničku Sweet Home Alabama, respektive vydala desku, která se jmenovala Second Helping. Je to výtečné album plné legendárních písní, zvlášť z dnešního pohledu, a vlastně dá se soudit i podle toho, že většinu z těch písní musí pánové hrát na svých koncertech dodnes, ale samozřejmě Sweet Home Alabama, tak to je opravdová legenda, kterou hrají kapely po celém světě. Já mám dokonce takovou sbírku těch verzí, mám třeba verzi i od Alexandrovců, to je tedy obzvláště vypečená záležitost. Já vám ji ale dneska pustím v podání jednoho z nejpravověrnějších countrymenů, kterým byl Charlie Daniels, což byl nejenom zpěvák, ale také vynikající houslista především, basista, banjista a kytarista. A ten, jelikož se kamarádil s kapelou Lynyrd Skynyrd, tak jednoho dne natočil tuhle písničku jako poctu svým kamarádům a téhleté nádherné skladbě. Takže touhletou písní se s vámi rozloučím, potom ještě Jarda Samson Lek a jeho nádherná balada Trávou, no a budu se na vás těšit pochopitelně po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný, horký a však pohodový večer.

0: Tohle byl Johnny Cash a písnička Personal Jesus, kterou si vypůjčil z repertoáru slavné poprokové kapely Depeche Mode a takhle nádherně ji upravil do akustické podoby na sklonku svého života. Je 21 hodin 11 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. A já vás všechny takhle na dálku musím pozdravit, zejména ty, kteří mi píšete do studia. Dostal jsem mnoho mailů, SMSek, že posloucháte, někteří píšete, že jste dokonce na chatě, že sedíte na verandě, posloucháte. Někdo z vás je dokonce ve stanu u vody, má rádio, poslouchá country rádio, line se ta hudba u řeky. No, z různých míst mi píšete, já jsem moc rád, že všude tam country rádio posloucháte. A z toho, co vás čeká v následující hodině, tak můžu udělat takovou malou ochutnávku. Zaspívá třeba Mirek Hofman společně se Zelenáči, dívku s vlasem medovým.
1: Já do dne studi jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
0: No ale zaspívá také veliká hvězda swingu Dean Martin nádhernou country písničku Memories Are Made of This, kterou já jsem slýchal jako malý kluk, když mi tatínek hrával před chatou.
2: Z

0: Nádherná vzpomínka, no a bude také Míša Leicht a píseň z jeho solového alba Je to dobrý.
1: Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy rozdělal.
0: No, Míša Leicht tvrdí, že je to dobrý, nebe je modrý a já vám teď pustím písničku, ve které žlutý pes tvrdí něco podobného. Modrá je dobrá. Přeji vám hezký horký večer.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, a táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem,

0: zpíval Johnny Cash.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
2: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád myslel.

to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý.

Jak je dobře známo, tak dnes, tedy 24. června, slaví svůj svátek všichni Janové, takže milí Janové, Honzové, Jeníčci, Jankové, Jeňové, přeji vám vše dobré, doufám, že si svátek užíváte, stále ještě můžete, máte na to pár hodin. No jinak slovo Jan, tedy slovo jméno Jan je mimochodem druhé nejčetnější české křestní jméno a také druhé nejčastější české jméno novorozenců. No a pochází z hebrejského Jochanan, což znamená Hospodin je milostivý. A v češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza, která je odvozena z německé zdrobnědly Hans. Je to samozřejmě od jména Johannes. No a vzácně je uznávána i v matričních zápisech. Dříve, například tedy ještě koncem 19. století, v matričních zápisech byla běžná varianta Ján, což je samozřejmě slovenská podoba tohoto jména. No a to Ján zůstalo například ve slově svatojánský. No a nářeční podoba byla také Jano, pochopitelně. Jinak jméno je v této podobě používáno také v katalánštině, němčině, nizozemštině, norštině, polštině a švédštině. Pozor, to je velmi zajímavé. No, v soupisu podaných podle víry z roku 1651 za Čáslavský kraj bylo toto jméno mezi mužskými nejoblíbenějšími. Tak pozor na to. Tam byly Janové velmi oblíbení. Samozřejmě jsem přemýšlel, kterého z dnešních oslavenců pustit, kterého Honzu. No a samozřejmě jsem nemusel přemýšlet dlouho, volba padla hned na ty dva nejznámější, nejslavnější Honzy v oblasti country a trenské muziky, a sice Honzu Nedvěda a Honzu Vyčítala. Tyhle dva mé kamarády musím rozhodně teďka pustit. Jednoho z nich zdravím už nahoru na obláček, Honzu Nedvěda zdravím, kdyby náhodou poslouchal. Tak bych rád pustil písničku, kterou jsme dokonce zakončovali kdysi před lety společné koncerty. Je to píseň Manitu, která se opravdu hodila vždycky na rozlučku. Když už se obecenstvo vybouřilo, byly třeba přídavky 2, 3, tak potom jsem vždycky Honzovi říkal, Honzo, pojď dát Manitu, a to ty lidi tak krásně sklidnilo, uvedlo do takové nostalgické nálady a je to opravdu nádherná písnička. No a od Honzy Vyčítala jsem potom vybral také píseň, kterou asi budete znát třeba i v originále. Je to slavná skladba What a Wonderful World, kterou zpíval Sečmo, a Honza Vyčítal jednou přinesl český text a říkal, tohle musíme zkrátka natočit. Takže jsme to s Greenhornem natočili a je to opravdu nádherná verze. Takže pozdravení všem Janům, kteří dneska slaví svátek, a pozdrav Honzovi Nedvědovi a Honzovi Vyčítalovi.

žít. I ranní vstávání může být příjemné. S Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

přineste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

0: noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Dneska slaví narozeniny jedna z našich nejoblíbenějších zpěvaček, paní Helena Vondráčková. Narodila se 24. června, narodila se v Praze, Blaženě a Jiřímu Vondráčkovým, ale dětství prožila ve východočeských Slatiňanech společně se svým bratrem Jirkou a sestrou Zdenou. Mimochodem, ten dům je velmi krásný, je přímo u splavu. A Jirka mi tam ukazovala, kde kdysi se koupávali a zpívali si, hráli tam na kytary a scházeli se tam. A jak Jirka vždycky to vzpomíná, říká, že to byla nádherná doba. No, Helena vlastně zpívala už od malinka, byla muzikální a měla hudbu ráda, protože rodiče jim lásku k hudbě vštěpovali oběma sourozencům, respektive všem třem sourozencům, protože ještě mají sestru Zdenu. No a jakýsi zlom v té její hudební dráze nastal v dubnu roku 64, kdy v Paláci Lucerna vyhrála pěveckou soutěž Hledáme nové talenty. Tehdy tam zaspívala písničku od George Gershwina Summertime, což je slavný jazzový standard, a skladbu The Man I Love. Ona v jednom rozhovoru k tomu řekla, teď cituji, opravdu nebylo mým snem být zpěvačkou, hudba mě bavila, hrála jsem i na klavír či kytaru. Původně jsem chtěla dělat filologii, protože jsem studovala jazyky. Pak přišel rok 1964 a táta mě přihlásil do soutěže Hledáme nové talenty. No a dalo by se to teď krátce shrnout a říct, no a zbytek už je historie. Ovšem, díky hitům jako Červená řeka, což byl rok 64, a Pátá se stala zlatou slavicí za rok 65 a nastoupila do angažmá v slavném divadle Rokoko. No a tam se seznámila s Martou Kubišovou a Vaškem Neckářem, s nimiž v roce 68 vytvořila popové trio Golden Kids. V roce 67 hrála také hlavní roli v pohádce Šíleně smutná princezna, kde stvárnila postavu princezny Helenky. Ten film měl premiéru na jaře 68 a pro mě osobně je to jedna z těch pohádek, na které se každý rok o Vánocích musím dívat. No, Golden Kids samozřejmě měli našlápnuto i do světa, to je také známá věc, ale bohužel 68. rok to přerušil, protože celý ten začátek 70. let byl poznamenán tím nuceným rozpadem jejich, protože tehdejší režim zakázal činnost Martě Kubišové, no a zbývající dva členové Golden Kids se vydali na solové dráhy. V té době se Helena stala nejexportovanější českou zpěvačkou. Točila alba totiž pro zahraniční společnosti do Japonska, do západního Německa a dále. No a pravidelně vystupovala na světových festivalech a pódiích, třeba v Kanadě, Brazílii, na Kubě nebo v Turecku. A s písní Malovaný žbánku získala v roce 1977 Grand Prix v polských Sopotech, což byla obrovská událost. No a v tom samém roce se objevila také v hlavní roli vedle Luďka Soboty v celovečerním filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Vynikající komedie. No a v 80. letech pak pravidelně natáčela dlouhohrající desky a podnikala koncertní šňůry. Několikrát také spolupracovala se slavným orchestrem Gustava Proma a také s Jiřím Kornem. No a později měla vlastní program, tehdy to byla, mělo to název Velká neonová láska, tuším, kde jí doprovázela kapela Bacily, což byla kapela Vaška Neckáře, a také moderovala televizní pořad Sejdeme se na výsluní. Zkrátka těch úspěchů a toho, co Helena na své hudební dráze zažila, je obrovská spousta a mohl bych takhle vyprávět ještě další půl hodinu nebo déle, ale raději si zahrajeme, já bych Heleně moc rád týka poblahopřál k narozeninám prostřednictvím písně, kterou opět dokázala, že country hudbu má také ráda, když tedy pominu Červenou řeku. A je to písnička, kterou si vypůjčila ze slavného westernu Butch Cassidy a Sundance Kid, kde hrál samozřejmě Robert Redford a Paul Newman. A je to skladba Raindrops Keep Falling on My Head. A Helena ji naspívala tehdy v těch 70. letech s nádherným českým textem Jen dva ta loďka může vést. A víte, kdo jí ten text krásný napsal? Její bratr Jirka Vondráček. Takže zpívá dnešní oslavenkyně

To byl Vaby Daněk, písnička Plameny, kterou vypustil do světa před rovnými 40 lety. Když jsme se dnes tedy bavili o svátku všech Janů, Honzů, tak mám pocit, že nezazněla ještě jedna velmi důležitá píseň. A řekl bych, že je to píseň, která dokonce nejvíce oslavuje jméno Jan, přestože je taková, jak se říká, crazy, bláznivá, ale hraje naprosto vynikající kapela, plná skvělých muzikantů, kteří mistrně ovládají své nástroje, a je to kapela Buty. No a ta písnička pro všechny Jany se jmenuje Chtěl bych se jmenovat Jan. Tak si ji pojďte poslechnout, no a já se na vás těším pochopitelně po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný horký večer.

To byla sestra Laura Tillian, Crystal Gayle a písnička Never Ending Song of Love. Je 22 hodin 10 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia. S vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci. Já jsem byl teď o víkendu na Slovensku na koncertech a dával jsem si na hotelu ráno anglickou snídani, kterou mám moc rád, což dobře víte, v čem spočívá kouzlo té snídaně. Jsou tam fazolky a sázené vejce a takové speciální párečky. Ano, je to věc, kterou si čas od času rád dopřeji. A vzpomněl jsem si u té snídaně, málem jsem tam vyprskl ty fazole, vzpomněl jsem si na svého oblíbeného George Bernarda Shawa, který když se řekl, že jsou-li Angličané schopni přežít svou stravu, tak jsou schopni přežít úplně všechno. Ale taky jsem nedávno poslouchal rozhovor s jedním francouzským kuchařem, kterého se ptali, co si myslí o těch světových kuchyních, a on vyprávil o různých kuchyních světových s obrovským nadhledem a s respektem hlavně k těm kuchařům, takže to, co v zápětí řekl, myslel jako nadsázku, ale když se ho ptali na anglickou kuchyni, tak říkal, no, Angličané patrně vynalezli konverzaci u stolu, aby na to své jídlo zapomněli. Tak to mě opravdu pobavilo, ale jak říkám, myslím to s respektem vůči všem těm světovým kuchyním. Tak na to jsem si vzpomněl, protože mě to připomněla vlastně Marcela Jurčíková v úvodu dnešního večerního vysílání, kdy jsme se bavili o tom bůčku, který je skryt v té kuchařce, kterou vyhrála posluchačka Lída. Tak dost s jídlem, nebo dostanu hlad. Teď už mám pro vás připraveny další písně, no a také si v tom příštím vstupu ještě malinko zaspomínáme na člověka, který nedávno slavil narozeniny. Konkrétně to bylo tedy včera. A já vám řeknu, proč si na něj ještě zaspomínáme. Teď vám přeji hezký poslech.

0: zaklínám věk svůj.
1: A pojďme se teď na chvíli vypravit do historie, co zajímavého se událo 24. června. Roku 1922 byla formálně spuštěna lanová dráha na Letnou v Praze. Mimo provoz byla od 11. listopadu 1916. V roce 1928 byla v Praze na Petříně otevřena Lidová hvězdárna, dnes samozřejmě známá jako Štefánikova. V roce 1942 nacisté vyhladili osadu Ležáky na Chrudimsku za pomoci jejich obyvatele při atentátu na Heydricha. 32 lidí bylo zavražděno, 11 odvlečeno a po válce se objevily jen dvě děti. V roce 1959 automobilové závody Mladá Boleslav vyrobily 100 000 vůz typové řady Škoda 440, Škoda Octavia a exemplář putoval zákazníkovi až z Helsinek. Představte si to. V roce 1965 se pro veřejnost otevřel plavecký stadion Podolí, který je zachycen v mnoha písňových textech dokonce. V roce 1999 Jaromír Jágr získal Hartlepy cenu pro nejlepšího hráče základní části NHL. V roku 843 Vikingové zničili francouzské město Nantes. V roku 1374 je v německých Cáchách zaznamenán první hromadný výskyt fenoménu divoký, nekontrolovatelný tanec doprovázený halucinacemi až do úplného vyčerpání. Ano, tak zní přesná definice. Vůbec nevím, co to je. Nikdy jsem o tom neslyšel, ale opravdu se to prýdilo. V roku 1664 byla založena americká kolonie New Jersey. V roce 1717 se v Londýně sloučily 4 zednářské lóže a vytvořili úplně první zednářskou velelóži na světě. O těchto záležitostech hodně vypráví Dan Brown ve svých skvělých knihách, mimochodem. V roku 1893 vyplul norský přírodovědec Fridtjof Nansen s polární výpravou na lodi Fram z Kristiánie a zamířil do Arktidy. V roku 1901 vystavuje Pablo Picasso poprvé v Paříži. No a roku 1916 Mary Pickfordová jako úplně první filmová hvězda získává smlouvu v ceně $1 000 000, což bylo tedy hodně peněz. Je to rok 1916, ono je to hodně i dnes. Tehdy to muselo být ještě víc. No a když jsme tedy u toho stříbrného filmového plátna, tak musím zmínit ještě jednu věc, kterou jsem zcela opomněl, nevím, jak se mi to mohlo stát, v souvislosti s Chrisem Christophersonem, který slavil předevčírem narozeniny a vyprávěl jsem o něm, o jeho úspěších, o jeho krásných písních a o jeho hereckých rolích a zmínil jsem mnoho filmů, včetně Pat Garrett, Billy the Kid, Convoy a Blade a další a úplně jsem zapomněl na jeden z těch nejkrásnějších a mých nejoblíbenějších, a sice film A Star is Born. To je film, ve kterém se Chris Christopherson v roce 1976 sešel s velikou hvězdou pěveckou a hereckou Barbara Streisand a v tom filmu je také spousta krásných písní. Tenhle ten film je znám, tuším, že z roku 2018 to bylo, kdy se v tom filmu objevili v tom remakeu, tedy Bradley Cooper a popová zpěvačka Lady Gaga. A celý svět si v podstatě doteď myslí, že je to původní film, který vznikl pro ně, ale není to pravda. V roce 76 právě v tom filmu hráli Barbara Streisand a Chris Christopherson, ale ta úplně prapůvodní verze pochází, představte si, z roku 1954 a v tom filmu tehdy hrála mladička Judy Garland. Takže je to film, který můžete vidět hned ve 3 provedeních a všechna 3 jsou mimochodem skvělá, takže doporučuji. Takže pojďme si teď ještě zazpomínat na Chrise Christophersona a pustíme si ten duet, který natočil s Barbara Streisand, jmenuje se Lost Inside of You.

No jo, tak to byl Waylon Jennings a Waylon Lesen a řekl bych taková signifikantní outlaw píseň, Welcome Back Texas. Určitě jste si toho všimli, zvlášť v těchto letních dnech, že ženy a dívky, dámy nosí na nohou na kotnících krásné náramky. Ono to může znít neuvěřitelně, ale náramky na nohou, které jsou v dnešní módě poměrně často přehlížené, tady s námi byly dříve než třeba takové podpatky nebo laky na nechty dokonce a dříve než doplňky a produkty, bez kterých si mnoho žen 21. století neumí vůbec představit své každodenní fungování. No, je důležité zmínit, že ve svých počátcích představovaly náramky na nohou více než takzvaně jen šperk či módní doplněk. Před mnoha tisíciletími mohly signalizovat hned několik skutečností. Třeba žena mohla nošením náramku na nohu dávat najevo, že je zadaná, nebo naopak mohla také dávat najevo, že si partnera hledá. No a v mnoha případech ženy poukazovaly nošením náramku na nohou bohatství svého manžela. Takže, milé dámy, rozvažte si to, jak budete nosit náramky na nohou a jaké. Třeba ve starověkém Egyptě znamenalo nošení náramku na nohou velkou módní poctu, zejména svému manželovi, protože ženy z bohatých vrstev dávaly náramky na nohou najevo, jak bohatí jsou jejich manželé. Jejich kotníky byly často zdobeny náramky ze zlata, no a naopak ženy z nižších vrstev obvykle nosily na nejvýš náramek na nohou třeba ze stříbra nebo případně z jiného levnějšího kovu. No a dokonce některé chudší ženy si náramky na nohu zhotovovaly vlastnoručně. Většinou do nich zakomponovaly symboly, které jim měly přinést do života štěstí. Samozřejmě v souvislosti s náramky na nohou by se daly zmínit mnohé země napříč celým světem. Indii jsme však teda nevybrali v tuto chvíli z jednoho zajímavého důvodu, protože náramek na nohou totiž hraje důležitou roli ve známé indické básni Shilapadikaram. Tato epická báseň vypráví o muži, který se zamiluje do ženy s náramkem na noze. No a kouzlo básně spočívá v tom, že náramek na nohu má magickou sílu. V jejím důsledku nedokáže zamilovaný muž odolat zmiňované ženě. Takže pozor na to. No a například do Spojených států amerických se náramky na nohu dostaly zhruba v nějakých 50. letech 20. století. A během následujících let se staly z módního hlediska mezi dámskými šperky mimořádně oblíbenými. Ale byly tedy doprovázeny i takovou docela špatnou pověstí, protože se říkalo, že je nosí pouze prostitutky. No a právě kvůli tomu je mnohé matky zakazovaly svým mladým dcerám, přesto si ale do jisté míry udržovaly svoji popularitu. No, sice dnes nejsou tak populární jako například náramkové hodinky nebo jiné módní doplňky, ale stále se najdou v portfoliích mnoha fashion značek. A dokonce některé ženy sázejí na jejich doživotní alternativu v podobě tetování náramku na nohou. To se vídá docela často. Viděl jsem i na rukou. Každopádně klasický náramek na nohu se v současnosti obvykle používá jako decentní a minimalistický doplněk k lehkým letním outfitům. S jeho nošením však musí být samozřejmě jeho majitelka maximálně ztotožněna. Není to něco jako s náramky na ruku, je to úplně jinak. Mám tím na mysli, že náramek nesmí na noze nijak překážet, v opačném případě by se totiž mohla jeho nositelka cítit velmi nekomfortně. No a apropo, ty nejstarší náramky na nohu mají údajně více než 8000 let, takže milé dámy, dívky, ženy, noste náramky na nohu, sluší vám to a můžete tím dát najevo spoustu věcí.

Dneska, když jsem jel večer do rádia, tak jsem tankoval u pumpy benzín a viděl jsem tam u přepážky člověka, který se neuvěřitelně mračil, ale opravdu to bylo divný a byl nepříjemný na tu chodinku paní, co tam obsluhovala, tak mě to bylo jednak líto, ale pak mi to přišlo až tak komický, že jsem se najednou začal potichu smát, aby mi pro boha neviděl, protože ten by byl schopný mi dát facku nebo nevím co, ale přišlo mi to opravdu komický, jak se někdy zbytečně mračíme. A vzpomněl jsem si taky na krásná slova písně Smile, kterou složil Charlie Chaplin. A i v souvislosti s tou písní na několik takových těch krásných mouder a citátů o tom úsměvu, že vlastně úsměv je to, co můžeme dát úplně nejjednodušším způsobem někomu, nic nás to nestojí a toho druhýho obohatí. A tak jsem si vzpomněl na Chaplina a ten dokonce kdysi taky řekl krásnou věc, a teď tedy cituji, žij podle svojí víry, dělej to, co ti radí srdce, to, co chceš. Lidský život je divadelní představení, které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád a žij intenzivně každý okamžik svého života. Dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku. Tak to si myslím, že platí neustále. No a když jsme se tedy bavili teď o písni Smile, od Charlieho Chaplina, tak já bych vám ji teď pustil, ale v krásné nové úpravě od mistra, zpěváka a kytaristy Erika Claptona. No a budu se na vás samozřejmě těšit po 23. hodině. Petr Kocmar vám přeje hezký večer. Tohle je Eric Clapton.

23 hodin 11 minut k tomu posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia s vámi Petr Kocman. Tak a milí posluchači, teď budeme soutěžit. Bude to soutěž telefonní, takže si připravte telefonní číslo do studia 210 323 333, lépe řečeno připravte si telefony a tam to číslo vyťukáte, ještě jednou zopakuji, 210 323 333. No a jelikož už jsme dneska o knihy soutěžili, včera jsme soutěžili o CDčko, tak dneska mám pro vás další velmi exkluzivní cenu, která by se vám určitě mohla hodit a líbit. A je to předplatné na streamovací platformu Prima Plus, a to na jeden rok. Je to cena, kterou poskytla televize Prima, takže na té platformě vlastně můžete koukat na mnoho filmů, seriálů. Ty seriály dokonce můžete vídat tedy v takové předpremiéře, tedy den předtím, než jdou v televizi. Takže je to plné výhod a hlavně to všechno sledujete bez reklam. Tak myslím si, že něco takového by chtěl mít určitě každý z vás. Takže soutěžíme tedy o předplatné na Prima Plus na celý rok, tedy na 12 měsíců. Důležité je a podotýkám, že cena vám bude zaslána elektronicky, tedy do mailu, takže je nutné mít mailovou adresu. To jenom prosím vás podotýkám. Tak a přemýšlel jsem dlouho, jaká by mohla být soutěžní otázka, a napadlo mě, že byste mi mohli říct, a myslím si, že to není nic tak těžkého, takže tedy dávejte pozor, soutěžní otázka zní, který ze členů legendární kapely Beatles po jejich rozpadu jako úplně první vydal své sólové album. Ještě jednou vám to zopakuji. Který ze členů slavné kapely Beatles po jejich rozpadu jako první vydal sólové album? A aby se vám o tom hezky přemýšlelo, tak vám pustím písničku od Beatles, nádhernou In My Life. A až budete vědět, tak volejte na telefon číslo 210 323 333. Ten nejrychlejší se správnou odpovědí vyhrává předplatné Prima Plus.

0: No přátelé, já vám tedy řeknu, to byl Litý boj, já jsem musel nasadit další píseň, protože telefonáty se na mě jenom sypaly, bylo asi 30 telefonátů, ale bohužel ani v jednom správná odpověď, ale dočkal jsem se nakonec, bylo to na poslední chvíli. Já vítám teď ve vysílání posluchače Jaromíra. Jaromíre, doufám, že jste tam stále. Ještě jednou,
1: ano,
0: dobrý večer.
1: Ano, jsem zde, dobrý večer.
0: Já teda musím říct, že jste byl opravdu první po těch telefonátech, už jsem ani nedoufal, že to někdo uhádne, tak já tedy jenom pro jistotu zopakuji soutěžní otázku. Ptal jsem se na to, který ze členů Beatles po jejich rozpadu jako první natočil své sólové album. Tak teď to prosím vás posluchačům Country Area řekněte.
1: Byl to Ringo Starr v roce 1970.
0: Ano, potlesk. Ono to bylo vlastně tehdy velmi nečekané, protože vůbec nikdo by netypoval, že Ringo bude ten první, protože on nikdy žádné ambice neprojevoval. Kdybych to měl vzít tedy chronologicky, tak Ringo to vydal opravdu v roce 70, byla to nádherná deska Sentimental Journey. Jako druhý, to bylo samozřejmě v témže roce Paul McCartney, který vydal desku s názvem McCartney, a vlastně on k tomu svému debutu připojil i tiskové prohlášení o svém odchodu od Beatles, což bylo zvláštní. V roce 70 potom jako třetí v listopadu vydal své solové album George Harrison, to je ta slavná deska All Things Must Pass, no a jako čtvrtý teprve, kterého jste typovali všichni vy posluchači nejvíc, tak byl John Lennon a byla to písnička Plastic Ono Band, což bylo v prosinci 1970 a byla to opravdu velmi syrová a hluboce osobní zpověď, samozřejmě ovlivněná těmi věcmi. Takže Jaromír...
1: Záludná otázka.
0: Ano, záludná otázka, ale zvládl jste to. Já vám gratuluju, vyhráváte tedy předplatné na 12 měsíců na streamovací platformu Prima Plus. Tak si ji užijte do sytosti, je tam spousta i hudebních dokumentů, tak budete mít na co koukat. A navíc vy jste říkal, že jste ještě nikdy nic nevyhrál, je to pravda?
1: Ne, ještě jsem nikdy v telefonické soutěži nic nevyhrál.
0: No tak já jsem rád, že jsem byl mohl být zrovna u toho. Tak vám děkuju, taky mějte se hezky.
1: Já vám, Petře, děkuji moc. Ano. A těším se, jestli budete na Petře letos.
0: Ani nevím, takhle z hlavy to nevím, ale loni jsem tam, myslím, hrál, jsem měl koncert na Petce. Ano, tak ani letos nevím, ale mám to asi na stránkách všechno, nevím to takhle z hlavy, tak se budu...
1: Možná se tam uvidíme.
0: Ano, budu se těšit na zpívanou. A přidávám teda, když jsme u toho, tak přidávám ještě jedny Beatles, A Hard Day's Night. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Dobrou noc.

Teď je připravena písnička od kapely Asonance, Čarodějnice z Amesbury, což je píseň, kterou Asonance nahrála před rovnými 30 lety na stejnomenné album. A v souvislosti s písní mě napadá také, že Asonance letos slaví 50 let od svého vzniku. Už 50 let slýcháme jejich irské a skotské balady, respektive tyto balady v jejich podání. No a Asonance bude slavit také velkým koncertem, který se uskuteční 12. září v areálu na Konopišti. Bude to tedy opravdu velkolepá oslava. Bude se to konat v tamním amfiteátru. Začátek celé akce je v 16 hodin a to z toho důvodu, že samozřejmě stěžejní Asonance, ale ta bude mít i své kamarády, kolegy v podobě dvou kapel. Takže od 16 hodin se vám představí v roli hostů kapela Isara a kapela Marien. No a až obě kapely dohrají, tak samozřejmě se do toho pustí Asonance a myslím si, že mnoha svými krásnými písněmi oslaví 50 let od svého vzniku. Tak jestli máte rádi irské a skotské balady, pak nesmíte chybět 12. září na Konopišti. To byla tedy taková malá pozvánka a teď si pojďme poslechnout píseň, která tam určitě zazní také.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Každý

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
1: Za necelý měsíc to bude rovných 70 let, kdy Johnny Cash tuhle tu píseň vypustil do světa. Psal se 21. červenec, kdy píseň vstoupila na hitparádu a na prvním místě se trvala neuvěřitelných 9 týdnů. A dodnes je to pecka všech pecek, jak říkáme my muzikanti. Tak doufám, že vás písničky dnes večer potěšily a že vás ještě těšit budou, protože vysílání Country Rádia samozřejmě nekončí. Vysíláme pro vás neustále celý den a celou noc pro vaši potěchu a radost z muziky. Já se na vás budu těšit samozřejmě zítra od 20 hodin. Nejdříve v hodince Country je všechno, co se mi líbí. Už teď vám mohu prozradit, že tam bude jedna píseň na vaše přání. O tom se dozvíte samozřejmě blíže víc zítra v tu danou chvíli, proč zrovna ta píseň a proč na přání, ale bude tam samozřejmě i spousta dalších. Přeji vám klidnou noc, zítra přežijte to vedro ve zdraví, no a na dobrou noc vám přidám jeden krásný citát, který kdysi pronesl Marcus Aurelius, když řekl, že náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky. Mějte se moc hezky a naslyšenou se těší Petr Kocmán.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kněžná fialinko,

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

drobeznosti, fialinka měrná, hlibosti a míře, že je věčně věrná. Nežná fialinko, proč se

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Posloucháte reprízu pořadu. Folkmeny Country Rádia.
1: Přistihl jsem se, jak si dávám pátý kafe. V jeden den to nemůže být zdravý.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drováků. Jak už je to asi

bych se už takhle prejel nádraží, kdybych se snad jednou, nedej bože, cestou unavil, doufám, že mě můj vlak doma vyloží.

jen čelo tisknu na tabulku, za sklem vidím louky chrb a máků. Někde nad lesem se slunce

0: Tentokrát trochu netradičně začínáme tuhletu hodinku folkovými stupni, a to protože v průběhu hodinky uvítám hosty a budeme si povídat o jednom zajímavém festivalu. Tak tedy folkové stupně, na prvním místě aktuálně Sejfy Ponka a Cesta domů. Podrobnosti můžete vidět na našich webových stránkách, tam se taky hlasuje, to vám na závěr ještě zopakuji. Sejfy Ponka, to je novinka tohoto měsíce, právě tak jako písnička Honzy Novorky Díky písním. Ta rovněž je novinkou tohoto měsíce a je na druhém místě. A Miroslav Skála A přece se točí. To je také novinka tohoto měsíce a je na místě třetím. Druhé a třetí místo je tady.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl. Párkrát

rádi, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

sníme, až se každý skloní. A proč ji nechráníme, když na poplach zvoní? Proti těm, co ji drancují a chtějí stále víc na svých sto životů.

Tak to je aktuální třetí místo folkových stupňů Miroslav Skála a Přece se točí. Na čtvrtém a pátém místě jsou postupující z minulého, tedy květnového kola Mňau Mňau Band a Kánoje a Miroslav Paleček Nesnaž se utéct. Uvidíme, jak to bude vypadat za týden.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

0: Písnička Žalmana a spol. Nezazněla na vlnách Country Rádia náhodou. Proč jsme ji zahráli, to za chviličku prozradí můj dnešní host. Tím je Tomáš Tichý, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
0: Obvykle si povídáme dvakrát do roka o dvou festivalech, ten první už nadchází, tak který to je?
1: Je to festival Třepsínské zvonění, který probíhá na Třepsínských loukách, jako vždy.
0: Předskočme trošku pořadí a řekněme, proč zněl právě ten Žalman.
1: Ten Žalman zněl proto, protože letos bude Třepsínské zvonění veskrze slavnostní. Pavel Žalman bude slavit u nás na festivale 80. narozeniny. Uh-huh. Ale, aby nebyl sám, kdo slaví, tak bude tam taky hrát Franta Kasl, který slaví 70. narozeniny. A bude tam hrát taky Mirek Paleček, který zaspomíná, jak je slavil minulý rok.
0: Takže spousta oslavenců, teď už jsme prozradili i některé interprety, kteří tam budou, tak to vem pěkně po pořadě, na koho se mohou posluchači těšit v pátek i v sobotu.
1: Takže v pátek bude hrát kapela Scholz Boys, který mimochodem budou křtít CDčko. Bude tam další kapela Grey Smoke a završí to jako minulý rok kapela Daniels. No a v sobotu od 11 hodin se můžou těšit diváci na skvělý kapely. Já to vezmu od těch nejdůležitějších. Právě bude tam Pavel Žalman s tou svojí oslavou, Tex-Mex, Pacific, Franta Kasl, Eva Olmerová 92, k tomu se potom vrátím, Antikvartet, Tom Tones, Mirek Paleček, Hurricane a Vítěz Sporty.
0: Takže tohle všechno bude na Třepsínské louce. Teď se můžeš vrátit k té Evě Olmerové.
1: Tak, a protože Eva Olmerová, ta by letos oslavili 92. narozeniny. A protože Třepsín bylo její nejzamilovanější místo, kam jezdila ve všech volných chvílích, tak jsme se rozhodli, že jí uděláme další takovou oslavu a postavili jsme na její počest skvělou kapelu dohromady, kde bude zpívat Eva Emingerová, vynikající jazzová zpěvačka, a ta celou hodinu bude zpívat právě písničky Evy Olmerové. To bude dokonalý.
0: Tak to je, co se týče toho hudebního programu, co se týče těch dalších doplňkových akcí, tak to si povíme po písničce, právě po písničce Evy Olmerové.
1: Tak jo.

0: To byla Eva Olmerová, povídám si s Tomášem Tichým o Třebšínském zvonění. Ještě jednou se k té Evě Olmerové můžeme vrátit, protože ty si v rámci účinkující říkal, že tam bude kapela a zpěvačka, která bude zpívat písničky Evy Olmerové, ale to nebude všechno.
1: No to nebude všechno, protože my pro hodně muzikantů tam děláme takové obrovské výstavy a loni jsme dělali tu výstavu pro Jitku Vrbovou a letos právě děláme pro Evu Olmerovou. Bude to obrovská panelová výstava. Ti, co k nám jezdí, ty už to vědí, jak to vypadá, že to je hodně panelů a tentokrát jsme udělali takový průřez celým jejím životem od malinka, od miminka až po chvíli jejího odchodu do hudebního nebe, takže si lidi opravdu přijdou na svý, je tam spousty krásných fotografií, krásných vzpomínek na ní a tak dále. A samozřejmě, až budeme hrát, tak slovem to uvede, nebo uvedeme s Jirkou Olmerem, s jejím bráchou, ze kterým jsme tohle všechno dávali dohromady, za což mu samozřejmě děkujeme. Takže to bude fakt jako velmi velká, pěkná věc.
0: Takže bude nejenom co poslouchat, ale i na co se koukat.
1: Ano.
0: Nicméně obvykle to nebývá jediná doprovodná akce. Je to
1: tam? Máme tam spousty akcí, jako vždycky budeme vyučovat děti hře na kytaru, tanečkům, spousty dalších věcí máme tam pro děti skákací hrady, takže celé rodiny, kdyby chtěli přijít, tak se tam můžou zabavit, děti si můžou hrát, dospělí můžou koukat na muziku. Je toho tam prostě fakt hodně.
0: I takové ty praktické věci, jak je to třeba s přenocováním, občerstvením a podobně?
1: Přenocování je úplně jednoduchý. Máme tam Třebšínské louky, takže přímo nad festivalem se lze postavit stan, nic to nestojí. Můžou přijet, máme tam obrovský parkoviště, zase můžou přijet, nic to nestojí. Od pátku do neděle můžou přespávat a můžou si s náma užít právě ten celý víkend plný muziky a kromě toho hraní v pátek a v sobotu probíhá od pátku do soboty jam session, dokonce na třech místech. Je tam jamovací místo, kde se hraje bluegrass, pak kde se hrajou hobousárny a pak kde se hraje country. Takže lidi si opravdu přijdou na vsi.
0: Mně se nevykroutí z té otázky občerstvení.
1: Občerstvení, bude ho tam opravdu dost, jako vždycky. A Miloši, vždycky se mě ptáš, jestli můžou přijít pejskové.
0: Děti a psy, ano, tak, to je tradiční
1: tak,
0: otázka.
1: Pro děti je to samozřejmě dokonalý, to už jsem říkal, a pejskové samozřejmě můžou přijet, pejsky máme rádi sami s Martinkou, jsme pejskaři, takže můžou, dokonce si můžou i u pokladny vyzvednout pytlík, kdyby náhodou bylo potřeba.
0: No tak jo, tak v podstatě nezbývá, než aby si ještě jednou stručně přečetl ty účinkující, řekl kdy a kde a...
1: Takže já to vezmu trošku pospátku. Bude to 3. a 4. července, pátek, sobota samozřejmě. No a budou tam hrát v pátek Scholz Boys, Grey Smoke a Daniels a v sobotu Žalman, Taxmeni, Pacific, Franta Kassel, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Tom Tones, Mirek Paleček, Hurricane a Vítěz Sporty.
0: Říká Tomáš Tichý, organizátor tohoto festivalu.
1: A ještě musím doplnit, kdyby náhodou někdo chtěl vědět víc, tak se podívejte na www.třebsínskézvonění.cz.
0: Máme to komplet, já ti děkuji za tuhle informaci a popřeji hodně návštěvníků a dobré počasí.
1: Já děkuji taky, ahoj.
0: No jako poslední v téhleté porci muziky nám zaspívá Franta Kassel.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

mě nemají tušení v tom našem domě. A jak se mám ubránit, mít aspoň rapír, je mi ousko. Lapám po vzduchu, živ už jen napůl, volám do tmy, co po mně chceš.

0: papír.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Radio je opět Pepa Pilán, já tě zdravím, ahoj.
2: Taky tě zdravím, ahoj.
1: Opět máš pozvánku pro posluchače, na kdy a na co, povídej.
2: Tak je to pozvánka do Písku, tedy do města Písek, divadlo pod čarou, a v rámci letní akustické trasy se tady v pátek 26. června od 20 hodin představí jednak písničkářka a rozhlasová moderátorka Michaela van Erne, mimo jiné oceněná Zlatou českou dvanáctkou za píseň Scházíš mi, scházíš. A po ní by vystoupil se svým programem písničkář Pepa Pelán, který vás dost možná rozesměje, ale taky přivede třeba k zamyšlení.
1: Takže Písek ještě jednou, kdy a kde?
2: Je to tedy Písek, divadlo pod čarou, letní trasa, letní akustická trasa, pátek 26. června, začínáme ve 20 hodin a moc se na vás těšíme.
1: Děkuji za tuhle informaci a popřeji hodně návštěvníků a hezké počasí. Měj se hezky, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
3: Vlak se plazí krajinou jako mlsnej had, veze chlapům vejplaty směrem na západ. Taky v sudech kořalku, ať mají co pít, a v posledním

0: Po telefonních linkách si povídám s Janem Vokatým, členem skupiny Eureka. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, Miloši.
0: A vy kromě toho, že hrajete, tak také pořádáte festival. Jaký festival, jak se jmenuje, kdy a kde je a kdo tam bude vystupovat? To už je na tobě.
1: Tak já zdravím všechny posluchače Country Rádia a chtěl bych je pozvat na druhý ročník festivalu Na statku, který pořádá obec Pletený Újezd ve spolupráci s kapelou Eureka. A festival se bude konat 27. června od 14 hodin a mám příjemnou zprávu, vstup je zdarma. Zahrají tam kapely Heureka, V pohodě, Pavel Petrán a kapela Kudikam, Hluchavky a finále bude Dudas Band a 4 promile.
0: Jsou někde webové stránky?
1: Webové stránky má festival přímo svoje, jmenuje se to festivalnastatku.cz, tam se můžete dozvědět další informace.
0: Takže úplně nakonec ještě jednou místo a termín.
1: Místo a termín je obec Pletený Újezd, přímo Na statku v Pleteném Újezdě a je to 27. června od 14 hodin.
0: A já ještě poprosím, trošičku specifikuji, kde je Pletený Újezd. Já to sice tuším, ale nebudu dělat chytrého a řekni to posluchačům, aby nějaké větší město v okolí, aby věděli, kam míří.
1: Pletený Újezd je na západ od Prahy, kousek od Kladna, první vesnice vedle Kladna, dá se tam dostat i městskou hromadnou dopravou.
0: Takže to je určitě pozvánka, která podnítí naše posluchače, aby se tam vypravili. Já ti za tu pozvánku děkuji a popřeji hodně návštěvníků a pěkné počasí.
1: A já přeju Country Rádiu hodně posluchačů.
0: Díky moc, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

No a naše gratulační nebo vzpomínací rubrika, která bývá na začátku pořadu, se tentokrát dostala až na konec. Zaspívala nám Jarmila Šuláková s fleretem, a to proto, že 27. června 1929 se narodila zpěvačka Jarmila Šuláková a my jsme si ji poslechli právě s fleretem. No a 27. června 1974 se narodil kytarista, zpěvák kapelní skupiny Jaret Michal Kadlec a písnička skupiny Jaret tuhle hodinku uzavře. Hodinku, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci.

ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měchem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a dvě děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hej na bílej chlapuchy. Holka chce bejt cowboy a kluk, že bude dělat do hutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsají švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází, abych

0: jen lásku k městu ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali. Jen lásku k městu ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali.
1: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme album, které mi poslal Dan Holk a jmenuje se Taková jsem já.
1: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
3: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy, ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mi nechtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím proč, dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravů, já řekl dvě a už tě řezám. Já mám taky největší svaly na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku a ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný. Já pám tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pán nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přines domů trojku z mravů. Já se třás. Já neměl vůbec chuť jít domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků, a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii, to je velice zkratkovitá, výstižná poezie, milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci, řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned.
1: Já pám,
0: holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohle to, ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš, Aňo, Máňo? Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla asi o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v Trcí to skáču se objevilo, že jsem to jedinej očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běžili a každý si čet o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli. Že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tato Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přeslíčková, nemiluješ menšíka? Tato dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava. Já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pám, to mě táta vodilá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. A já tak jdu, celý zničený, spocený. Tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde. Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal. Díky vám, pane.

namísto toho dělám troškaře. Divnýmu pasažeru bez tváře v tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhý břeh. Měsíc rozstříkl svou bledou zář. Ze tmy na mě zírala má vlastní tvář.

stopař byl ten tam. Já dal pádě o dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce, nebo padá déšť, my dva sedíme

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Díze řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už ty cigáro vykouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy Bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy Bére. Zvopáknu ti v bubli, a jakým jedeš směrem? Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáro a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vena 1.4 byla jeho značka. A jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče. Že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče. Že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká. A jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou. A zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede. Chtěli prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil. A nezačít brečet, mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si, kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal. A když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ulice hrála všema barvama a já byl snad. A tak autáky vozili Teddy Beara sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s klinem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod účasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá, když říkala Teddy Bear měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludnej kruh. A já už vím, že ať pojedu, kterým chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy Bearem.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.